0: King size bed, bele víno, 4 čerešně na to babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu zůstává.

A teď mi stačí vážně málo. Ha. A teď mi stačí vážně málo, teď mi stačí jenom postel na ní dvě ženy, blanta do něj dva gramy, na stůl nějaký krystaly a vedle toho hene. A když přijdou problémy, tak je začnu hned.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Detektor 3. Vítej.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

desetilety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůlu. Díky tomu, že se vidí mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krk. Stejně furt trap, co?

0: se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Tak pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Pondělí 6 hodin, dobré ráno, přejeme vám všem, aktuálně v Ostravě kolem 17 stupňů Celsia, dnešní denní maximální teploty 33 až 35 stupňů, počítejte s tím, že během dne bude spíše polojasno, odpoledne oblačno, na večer opět zase skoro jasno. S deštěm nepočítat, na horách dneska v maximech do třicítky.
2: Fresh zprávy.
3: Neukáznění lidé krmili mandrely v zoologické zahradě Ostrava. Špatné krmivo může zvířata i zabít. Poslední případ eviduje zoologická zahrada u mandrilů, kam skupina lidí házela krmení. Zvířata v zoo dostávají přesně sestavené krmné dávky odpovídající potřebám jednotlivých druhů, takže chovatelé žádají důrazně, aby lidé nekrmili, aby zvířata nechali tak, protože rozhodně nehladoví. Řízení pod vlivem alkoholu a drog se vymstilo muži, který poblíž Těrlické přehrady nezvládal řízení a své auto převrátil na střechu. K zásahu okamžitě vyjeli těrličtí policisté, no a zavířova hasiči se zdravotníky záchranné služby. Okolnosti, za jakých se nehoda stala, se dále vyšetřují. Ostravští mazlíčci mají nový hit. U stánku v Ostravě Zábřehu se scházejí psy různých plemen, velikostí, barev. Jejich chovatelé, majitelé jim dopřávají netradiční letní osvěžení, a to psí zmrzlinu. Fotbalisté Baníku Ostrava vyšli po druhé bodově na prázdno. V duelu třetího kola šance ligy padly v Hradci Králové 1-2.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pozor si dávejte na Rudné, která vás rozhodně po ránu ve špičce může zdržet díky tomu, že jedna strana Rudné je uzavřena, tedy provoz je sveden na obě strany do jednoho jízdního pruhu. No ale jinak nehlásíte žádné další jiné komplikace na cestách, to znamená, že děkujeme za to, po ránu v pondělí jezdíte opatrně. Přece jen kdyby nějaké ty informace nastaly, tak klidně dejte vědět, naše telefonní a WhatsAppové číslo je 773371036.
2: Doprava.
1: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernís, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
4: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Ostra.

0: Jo,
1: to je co?
0: Si.
1: Karli, dobré ráno, přejeme 6 hodin 11 minut. Srpen, 10. měsíc, teda 10. den 8. měsíce, tak jo, pondělí a prosím vás, já teda ne, že bych se chlubil. To vůbec, to víš, že já to nemám v povaze, Moni.
0: Jo, to určitě ne.
1: Ale já letím za týden na dovolenou. Jo, já tady
0: nebo
1: a já už vážně ale stříhám metr, já už si dělám na zeď u postele čárky.
0: Okay,
1: já
0: totiž, a co děláš dál?
1: No já totiž prožil jako špatný víkend teď, víš.
0: V jakém ohledu?
1: No mě bylo tak jako blbě, já jsem se hodně přejídal o víkendu.
0: Jsi zajídal žál, že to je ještě týden nebo?
1: Víceméně, jo, znáš mě, to jde prostě vidět, máš mě přečteného. No ale obecně jako já byl doma, my jsme museli jako uklízet, hodně uklízet, protože teď prostě bylo takové jako období stěhování a tak dále, takže to jako jedno s druhým. Přejídal jsem se u toho a fakt to nebyl dobrý víkend. Říkám si, no tak takhle ne teda. Takhle jsem si víkend před dovolenou nepředstavoval. Už jenom proto, že jsem chtěl shodit ty poslední kila dolů, jo? Jako ty poslední
0: jako
1: možné.
0: No, že bys to teď ještě dohnal, jo?
1: Jasně, jasně.
0: Za týden.
1: Já jsem chtěl ty poslední kila dolů prostě.
0: A tak to je nás mrzí, že se ti to nepovedlo.
1: No, nevyšlo.
0: Teda.
1: A tak máma to ještě týden, tak uvidíme.
0: Jo, jo, to se všechno změní.
1: Uvidíme, jak to dotáhnu. Nicméně, jako nechtěl jsem se chlubit, nechtěl jsem vám to jako říkat, jo, říkal jsem si, budu jako v pohodě, protože někdo už má třeba podovolené, že? Ale já jsem musel. Tak jenom tak, abyste jako věděli, že za přesně týden v tento čas tady nebudu.
0: No ty tady nebudeš už dřív, ty letíš v neděli, ne? Snad.
1: Ne, já letím v pondělí.
0: Až v pondělí, jo.
1: 8.30 až do konce.
0: Až je 17. Teď počkej, budu... kterého je 17. vůbec?
1: 17.
0: Jo, to je pondělí, to je pondělí, jo. Ale myslela jsem, že letíš v neděli.
1: V tento čas, příští týden 17. srpna v 6.13, budu teprve 13 minut v autě.
0: Směrem do Prahy?
1: Do Polska.
0: Do Polska.
1: Do Katovic.
0: A tak kolik ti to teda letí v pondělí?
1: 8.30.
0: A máš tam být?
1: No my nemáme zavazadla, takže my se neodbavujeme.
0: No ne, jako, ježiš, kotky.
1: Jo,
0: ne,
1: 11,
0: na letišti, kolik
1: 11.
0: máš být v Itálii na
1: světě? V 11.
0: Je vidět, že tu dovolenou potřebuješ.
1: Nicméně, teďkom vlastně poslední dny přichází výstražné e-maily, že Etna je aktivní. A většina letů, třeba teda minulý týden ve čtvrtek, byla odkloněna z Katánie do Palerma.
0: Mhm.
1: A v pátek to bylo ještě horší, že ty lety nebyly odkloněny do Palerma, ale do Říma.
0: No tak pořád je to Itálie, ne?
1: No já vím, ale Etna hoří, no tak já nevím, tak Moni, nemáš strach o mě, nebo
0: hele,
1: něco?
0: Hele, Honzo, říkal jsi, že je to dlouhý týden, nemáš čas na to zhubnout, tak určitě Etna přestane chrlit, klidu.
1: Tak to jsou zázraky, ale
0: no,
1: moje hubnutí a Etna, to jsou zázraky.
0: Přesně.
1: Ale i ty se dějí. Dobré ráno, přejeme. Tohle je ranní Bon Appetit, Monika Dudová.

0: Brník se bojí, že neodletí na dovolenou, nebo respektive, že nepřiletí tam, kde by se představovali, jo. Se tady bojí, letí na Sicílii, přesně za týden touhle dobou bude už na cestě na letiště. Sopka Etna chrlí, říkal Perník. V mém podání prostě si jenom lehce odplivla, jo, ta tak Etna. Ale, prostě jenom, ale jenom tohle, se ohlásila, že žije.
1: Tohle jo, je přírodní tady událost, to je katastrofa, jako, rozumíš? Jo. A ty tady říkáš, že on tak plive. No, tak
0: dívej ne? se, je pravda, že pozastavili lety, možná i odklonili, ale v současné době Honzíku tvá dovolená ohrožená není, protože normálně všechno funguje, všechno okay. probíhá tak, jak má, jo?
1: Výborně, děkuju.
0: Odlety z letiště v současné době probíhají normálně.
1: Letí to. Mimochodem, Mirek byl originální a napsal, jako na něco se umřít musí.
0: A umřeš přesně při tom, jo? Co máš rád, jo? V letadle, bez tak budeš jako žrát čipsy a těsná poburáky.
1: No tak ne, tak jako, tak já bych raději umřel až dole, teda.
0: Až dole.
1: No jako kdybych si mohl vybrat, tak letadle ne, to podle mě není pěkná smrt teda.
0: Tak podle mě je to nahoře pořád lepší než dole, ne?
1: Když je to rychle, že?
0: No, tak když už, když
1: no dole
0: ještě
1: je to lepší, Moni, dole je to lepší. To je můj názor.
0: Okej, ne, tak jako nebudeme takhle morbidní hnedka při pátku. No. Necháme si to teda při pondělku.
1: Tak, ne?
0: Necháme si to na úterý.
1: Kéž by ten pátek byl, já bych byl moc
0: ale
1: rád.
0: Ale bude, jako ne, fakt se neboj, no ta dovolená bude moc fajn.
1: No jo, teď já akorát, jako to potřebuji jako sůl, víš.
0: My vysvětlete všichni, co letos blbnete, že jste se všichni rozhodli jako letět na to Sicílii. To už se asi pátý v mém okolí, nikdo nikdy o Sicílii nemluvil, chápeš? A najednou už si pátý člověk, co mi říká, že s bandou nebo s rodinou takhle letí na Sicílii.
1: No, a víš co, my jsme nevychytali jako vůbec. Jak se jmenuje ten svátek v Itálii, kdy nikdo nepracuje?
0: Prosím mě, to oni tam mají celý rok.
1: No já vím, ale my ale zrovna v termínu, jo, my v termínu od 15. srpna, no, jo, od no, 15. No. srpna je v Itálii takzvané Ferragosto.
0: Jo.
1: A Ferragosto je jinými slovy svátek na nebevzetí Panny Marie. Trvá jakoby týden, kdy prostě Italové nic nedělají.
0: A to oni se neboj, restaurace ti pojedou.
1: No já doufám, Marie oni taky zavírají linky, jo, jako my jsme chtěli do Fiatu se jít podívat.
0: No to určitě, to víš, jo, to ti tak věřím, prosím tě. A i kdyby vám to zavřeli, tak jak znám Javora, vy se chcete potkat, tak Javor jede autem, ten si přiveze svoji vlastní zásobu všeho, nebo taky letí, že?
1: Javor letí.
0: Jako,
1: Jirka Javorský taky
0: letí. Budete mít problém
1: letí,
0: odbavit, no, no, no, jo, nezapomeň.
1: Oni nás nepustí zpátky.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
5: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: půl sedmé za chviličku. Dobré ráno, přejeme, je pondělí 10. srpna. Je to celkem pohoda venku, si myslím, co?
1: To je, kamelka by, jo, Ečíran, jo.
0: A co ty a tvůj víkend, taky to byla pohoda, nebo
1: ne? Jo, byla to pohoda, já jsem moc stihla popracovat, takže jsem udělala, co jsem měla, potkala jsem se, s kým jsem měla, dokonce jsem doma stihla i vyluxovat.
0: Ale.
1: No.
0: Teda.
1: To se nedivím, že mi skládáš takovou jako poctu a, ale, a uznání.
0: Ne, tak super, Moni, super. Je mě to jako překvapilo, že protože o víkendu se nepracuje, že?
1: Nepracovala jsem v neděli, kdy jsme se tak úplně nečekaně sešli s rodinou u naší tety se strejdou.
0: A můžu hádat kde? Mm-hmm. Horní Datyně?
1: Jo, bylo, no, to, bylo to v Datyních.
0: Ty poslouchej, ty tam máš trvalý pobyt na
1: ne, já tam jezdím to... na dovolenou, jo, protože...
0: Ty jsi byla tolikrát na dovolený, jo,
1: jo, tak víš jak, oni tam mají bazén, mají tam výřivku a my jsme se tam pak sešli celá rodinka, tak to bylo takové jako pěkné, takové nečekané hezké odpoledne.
0: Vidíš, jo.
1: Jo, párek, rozumíš, si tam potom jako ugrilovali ještě, jo, nebo buštak, chceteli, no jo, úplně značka jde.
0: Tam tobě jezdí autobus dobře, že do té Datyně?
1: My tam jezdí všechno, jako takhle, já jsem šla pěšky, jestli se teda ptáš na to z Vratimova.
0: Z Výškovic?
1: Ne, já jezdím vždycky z Výškovic autobusem k nádraží Vratimov.
0: Ano.
1: Odtamtud chodím pěšky do Šenova, kde jsem byla včera na oběd. A ano. Z toho Šenova jsme vymysleli, že pojedeme všichni jako za tou tetou.
0: Ano.
1: A ještě nečekaně tam přijel bratr se svým potomstvem. A odtamtud jako ze Šenova do Datyně jsem jela autem a potom jsem jela... Vlastně taky autem, protože ještě se tam zjevil i můj chlap večer nečekaně, takže pak my jsme tam byli všichni.
0: To je neuvěřitelné. No. Tak to je krásný víkend vlastně, no.
1: Jo.
0: No a tak co ten týden, co plánuješ, Moni, jako, co tam máš? Máš nějaké moderování
1: ne,
0: nebo
1: tam,
0: něco?
1: Ne, mám tam o víkendu moderovačku v Chlebičově, sobota a neděle. Mm-hmm. V sobotu tam s náma bude kapela Saza.
0: Ale, no, paráda.
1: Jo, ale jinak to bude takový standardní týden. Neočekávám, jo, neočekávám žádné problémy, jo? Jenom ať víme všichni.
0: Oznamuješ to hlavně my, nebo?
1: Oznamuju to všem tady.
0: Berte to na vědomí, laskavě. Laskavě to berte na vědomí, no tak snad jo, Moni, hele, co ti já můžu zaručit, že ten poslední týden před dovolenou se mnou bude bez problému.
1: A ty se loučíš, jak by ses nechtěl vrátit.
0: Ne, tak ne, ale jako víš, já říkám, jako, že prostě bude to bez problému a co ty víš, třeba mě ta láva zasype tam, jo, no tétně, tak já jenom jako pro
1: ale
0: jistotu. No, tak jako pro jistotu.
1: To si nemyslím.
0: A mám problém, nebo bojím se, abyste to zvládli, když tady já nebudu.
1: No, aby ty si to zvládol, když ty tu nebudeš. Aby si to přežil bez nás.
0: No, tak já to přežiju,
1: no,
0: že?
1: Tak,
0: ale co vy, jako?
1: Neboj se, o nás se neboj.
0: Já mám strach,
1: Moni. Nebudeme stateční.
0: Zvládnete to?
1: Zkusíme to.
0: To musíte to zkusit, no. Tak slib mi, že budete bojovat.
1: Budeme bojovat, jo. No, budeme bojovat.
0: Sami se sebou.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
0: Tak jdeme dále. Rasputin, dobré ráno.
1: Se mě někdo ptá, kterým tím autobusem. 41 to je, jo, to jezdím. To je perfektní spoj z Výškovic do Vratimova.
0: Tak konec děkujeme, řekla po dopravnímu podniku.

0: Prosím vás, jenom důležité upozornění pro ty, co jezdí MHD v Ostravě. Výluka na Vítkovické ulici stále pokračuje. Je to vlastně jako taková zpráva ještě i do dopravy, protože kromě toho, že Vítkovickou ulicí v Ostravě neprojede tramvaj, tak tam neprojede ani auto, jo? Jen abyste věděli, tak jenom to připomínáme, tedy výluka tramvaje pokračuje přes Mariánské náměstí, dále potom přes krajský úřad do centra. Tak
1: a bude
0: to
1: pokračovat do poloviny září asi tak. Dobrá zpráva je pro vás, co řídíte, jezdíte třeba přes tu Rudnou, o které mluvil ráno Honzík, tak tam si pánové jakž takž vedou dobře i přes vedra, makají jako šroubek, takže je stále reálné, že se to bude toho 21. otvírat.
0: Jo, jedou bomby.
1: Noci ze dne na 20. na 21.
0: Ano,
1: takové
0: to já tady ještě nebudu, takže mě to nezajímá, jo?
1: Ale nás jo, Honzíku,
0: ale oznámení, to je důležité, to já vím, to je mi jasné. Mimochodem je 6.40 aktuálně, znamená to tedy co? No, že tady máme pondělní jukeboxy.
2: Jukebox Fresh Radio.
0: Tak co, komu, kde, proč a jak?
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Máte ve svém okolí někoho, komu závidíte, že pojede na dovolenou? Vychloubá se už od nějakého předminulého týdne.
0: Ale kde pak?
1: Připomněl vám to zase dneska ráno, že tady nebude, protože se potřebuje jako vyventilovat.
0: Já to potřebuji vypustit.
1: Vyhrožuji, že zhubne do plavek.
0: Já jsem jak papiňák, rozumíš? Já to potřebuju vypustit. Já kdybych to nevypustil, mám to v sobě a mohl bych bouchnout.
1: Mohl by si bouchnout.
0: A to není jen tak?
1: Kdy, no, to bychom nechtěli.
0: Ty bys mě nechtěla vidět vybouchnutého?
1: Ne, Honzíku.
0: No.
1: Jedině... Já mám spoustu životních snů, ale věř mi, že tenhle do nich nepatří.
0: No tak odpouštěj. Tak ti odpouštěj mi.
1: Ty odpouštěj.
0: Tak já vybouchnu, jak nebudeš odpouštět páru, tak bouchnu. No.
1: Takže jestli máte taky nějakého takového kolegu už prýmaře, kterého byste chtěli dneska jenom tak jako pozdravit a říct, jsem ráda, že existuješ, tak klidně.
0: A je tady
2: Jukebox Fresh Radio. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
11: Kdy už tam budem.
12: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
13: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
2: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: somebody like me before though.
1: Easy.
2: Dobré ráno přejeme vám.
1: 6:45, 3 minuty k tomu, co byste chtěli.
3: Jukebox Fresh Radio.
2: Co byste pondělí chtěli, no, jukebox. Chceme jukebox.
1: Tak, tím.
2: Tak pojďme, dobré ráno, píše Katka, tam bych chtěla něco pěkného pro svého milého, aby se jim ten týden vydařil, protože za týden taky letí na dovolenou, jo Katko? Tak děkuju, já
1: vyberu,
2: jsem s váma.
1: Jo, já vyberu. Ty chceš říct, já vyberu, jo? Nebo kdo
2: ne, nevěrně, já nevybírám, vybírá úplně někdo jiný, pozor na to, já nejsem takovej sobec. Daniel.
4: Zase ráno, frešáci, dneska jdu do práce dřív než normálně, takže jsem, že slyším, že teďka máme radní jukeboxy, tak co kdybyste mi tam zahrali Cabin Crew Sparks, díky, čaute.
1: Tak jo, prosím, čaute.
2: Tak jo, tak teda hrajeme, no. Tak já bych ale i vybral, jako klidně, jestli můžu.
1: Ne, ty nejsi sobec přece.
2: To já v žádném případě.
1: Jako máš smůlu.
2: Já nejsem,
1: no. No, to nejsi, tady na to máme lidi, že?
2: Takže tak posíláme.
1: Cabin Crew.
2: A taky do Spark.
3: Jukebox Fresh Radio.

0: Tohle je Zara Larsson. Dobré ráno přejeme všem, kteří poslouchají Fresh Radio, raní Bon Appetit. Všimla si z toho mého chrapáčku, který trošku mám?
1: Ani nevšimla.
0: No, to je z těch klimatizací, fakt jo. To je normálně, to je peklo.
1: Trpíš, jo?
0: No, ještě, že mi teda jako tu klimatizaci domů nenamontovali.
1: Ještě a ještě, že jdeš za týden na dovolenou, že? A jsme zase u jádra.
0: A je to tady.
1: Dnešního tématu. Prosím tě, ty za týden, ale naše Mikaela z odpoledne nastoupila už, takže ta tenhle týden nebude, protože je právě na dovči. Odpoledne se můžete těšit na to, že s Markem bude střídavě buď to Marsy, která se odskočí z mateřské dovolené, anebo Katie, kterou znáte z Lady Zone.
0: No, tak krása.
1: No.
0: Tak na humor Marsy se teda moc těším, protože ten je teda jako nepřekonatelný. To jako bohužel tak to je, takže na humor Marsy se moc těším, to si poslechnu. A Mikaela, ta je na dovolené, jo?
1: Ta je na
0: dovolené. A kde je? Tak zhruba, jako zase někde v katamaránu, nebo...
1: Protože mě schválně říkala, já ti nebudu říkat, kde Moni. A schválně speciálně Prdnickému to neprozrazuj.
0: Aha, takže ona bude zase někde jako v Bombaji, nebo ale já bude schovaná v nějaké chýši.
1: Já bych ji tentokrát tipla na Řecko, ale nejsem si úplně jistá.
0: No to takže uvidíme. Fakt jo, já kdybych si měl tipnout, kam letí Mikaela, tak zase to bude podle mě Mongolsko, někde tam mezi Mongoly.
1: Mám pocit, že mluvila o Řecku,
0: no, tak jo,
1: ale říkám, ani já jsem to s ní jak netahala, jenom se bych řekla, ať si to užije.
0: No jo, tak ona si to určitě užije,
1: jo,
0: to zase jo.
1: Že se nemusí bát.
0: Zas o to nic, ať se nebojí, my to tady zvládneme teda. Jako.
1: Přesně.
0: My teda jo, jako...
1: Ty určitě, ty budeš nastupovat za týden.
0: V každém případě. Dobré ráno přejeme. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: number 12 to 12. A dvě minuty po 7, to koukáš, co?
1: No já koukám. Koukám jako péro z gabuče.
0: Tak mohl jsem říct 12.
1: Jako chleba 12, z tašky.
0: Ale tak jako, pojďme. Pojďme být profesionální.
1: Jo, počasí. Už počasí. Počasí.
0: Aktuálně v Ostravě 20 stupňů Celsia, nejdřív takhle z rána a dopoledne spíše polojasno, později odpoledne skoro jasno, teploty v maximech dneska 33 až 35 stupňů Celsia, v noci kolem 19 stupňů a pokud se dneska třeba chystáte na hory, tak počítejte, že v Beskydech a v Jeseníkách dneska v maximech do 30.
1: Ty se chystáš na hory?
0: Ne.
1: Vždycky fascinuje, že ty jsi na hory a sám tam nevylezeš a nevylezeš.
0: A tak ale co, víš, kolik lidí jede na hory?
1: Jo, cítíš s ostatníma, to je zase hezké, že jsi empatický.
0: Nebo tak prostě ve vyšších polohách tedy, omlouvám se, pro ty, co třeba i bydlí ve vyšších polohách a v horách, tak dneska v maximech pouze 30.
1: To já vás pozvu maximálně na Rudnou.
2: Fresh zprávy.
1: Si připomeneme, Rodné ulice v Ostravě prochází kompletní rekonstrukcí vozovky ve všech jízdních pruzích v délce 6 km. Práce za 155 milionů je třeba stihnout do termínu. Dělníkům přitom práce komplikují vedra. Na stavbě se každý den pohybuje 100 až 120 pracovníků a desítky nákladních vozidel. Rudná má být zprůjezdněná v noci z 20. na 21. srpna. Policie v Ostravě Vítkovicích hledá muže podezřelého z neoprávněného použití platební karty. Debetní karta byla nalezena v batohu zapomenutém na lavičce a následně několikrát zneužita k platbám. Motorkář se srazil s osobním autem v centru Havířova. Stroj vyletěl ze silnice na chodník. Nehoda se stala v sobotu odpoledne přímo na hlavní třídě. Motorkář utrpěl velmi vážná zranění a byl letecky přepraven do nemocnice. Baník po dlouhém oslabení padl v Hradci. V duelu třetího kola šance ligy prohráli fotbalisté Baníku Ostrava. Hradci Králové 1-2 vyšli tak po druhé bodově na prázdno.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a na cestách v tuto chvíli se nic neděje, jezděte opatrně, počítejte s tou Rudnou ulicí, nebo Rudnou obecně, teda, která je neprůjezdná v jedné straně a tady oba dva směry jsou svedeny do jednoho jízdního pruhu a taky nezapomeňte, že v centru neprojedete přes Vítkovickou ulici. To vše, kdybyste měli další informace o tom, jak to na cestách vypadá a měli pro nás nějaké novinky, dejte vědět 773 37 136.
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
2: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
10: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
9: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
10: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Vyhrávej skvělé ceny! Bon a-

0: Ellie Goulding, 7 hodin 18 minut, dobré ráno vám
1: všem. Dobré ráno, kterého je, Honzíku?
0: No kterého? 10. srpna.
1: 10. srpna, jo, ale jak už poznáš, že jdu prázdniny zcela jistě ke konci?
0: Já jsem to už možná říkal, pro mě prázdniny končí kravařským odpustem.
1: Kravařský odpust ale ještě bude, ne?
0: Jestli no bude, bude, jo, bude.
1: Tak tam je pro tebe definitivně teďka prázdniny, jo?
0: Tam je pro mě jako tam už tak jako zpomalu...
1: Zpomaluješ, polkni si. Zpomaluju,
0: děkuji. Tam už tak jako zpomaluju, už jako vím, že léto je pryč, teď už není třeba spěchat, protože přichází podzim. A naopak podzim je pro mě jako opravdu pomalejší měsíček nebo období, kdy jako víš, už jako tak jenom zapaluji svíčky, už na sebe přidávám oblečení. Aha. A je to takové jako a Vánoce. Mhm. Je no. Nový rok, no
1: jasně.
0: A tři králové.
1: Ale no. Kravařský odpust je pro tebe ten byl, nikdy si řekneš, no tak je to váj. Jako.
0: Hotovo, konec.
1: Jako fuč. Ano. Okay. Mhm. Tak já to mám trošku jinak. Mě v okamžiku, kdy odbydou takové ty velké festivaly tady v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, skončí Colorsy a říkám si, aha,
0: hotovo.
1: Tak teď to nabere jako dynamický spád a vždycky to tak je. A potom v srpnu, byť je teprve 10. a mě lidé začnou říkat o akcích, na které se těší v září, nebo na které jdou, tak si říkám, no tak je to prostě jako ten srpen, ten vždycky uteče.
0: Ten je co.
1: A je to jako raz, dva, tři, pět, hotovo.
0: Nicméně, na kterou akci se nejvíc těšíš v září? Ty?
1: Ale mluví o tom lidé v našem okolí a i my budeme, protože i Fresh Radio s tím bude mít co dočinění. Mm-hmm. Je třetí offroadový sraz, takový grill off. Jo, a je to v září od 4. do 6. na Vřesinské Strži. Mm-hmm. Takže závody na čas s vrakem, jo, offroad taxi, přetahování offroadu, co tam ještě bude, ale co by tě mohlo bavit.
0: Co?
1: Překážková trať.
0: No nebude přetahování offroadu, to miluješ, že?
1: Proč si se mě děláš prdel?
0: Nedělám.
1: Děláš se mě normálně srandu.
0: Nedělám, ale tak já podle mě jako přetahování, jako to je super.
1: Je ti jasné, že se na to jenom díváš, jo? Že ty se jako nějak
0: zvlášť... Já bych se i přetahoval. Já bych do toho šel.
1: Možná o deku nebo prostě radlo, jo? Tombola, potom večerní party, ale mluvím o tom z toho důvodu taky, že v dalších týdnech budeme rozdávat i lístky na tuhle akci.
0: Takže to je paráda.
1: Jediné smutné na tom je, že už to teda vzáří. Že už prostě rozumíš.
0: Že už bude že už zveme na akci, která bude rok, jako no. Za měsíc a je v září. No, to je na tom to nejhorší. No a tak bohužel, tak to je prostě.
1: Letí to život, jede.
0: No a kromě toho, já jsem jenom chtěl taky říct, že v září se blíží naše premiér, jo. To bych taky jako rád zmínil.
1: Jo, na to si počkáme. To jo? Určitě chceš tomu dát krásné antré. Ty nemluvíš o ničem jiném, než je dovolená a to je divadlo.
0: No tak dobře, děkuji ti.
1: Když dovolíš, tak si to naplno užijeme za pár minut.
0: S dovolením dovolím.

0: akce 17. září bude premiéra divadla Bodivadlo s titulem
1: Tik Tik. Je to vlastně, my tomu říkáme premiéra premiér, protože to bude vlastně i naše premiéra.
0: Jako poprvé na posled, nebo jak
1: to myslíš? Snad ne, snad takže to nebude rovnou derniéra, ale bude to přesně, bude to premiéra našeho nového seskupení, nového hereckého souboru, které si říká Bodivadlo. A ano, 17. září je tady opravdu premiéra titulu Tik Tik.
0: Pro koho to je, koho to bude bavit?
1: Hele, bude to bavit podle mě úplně všechny od 15 do 146 let.
0: Okay. Jo. Jestli tam někdo takový dojde, chci ho vidět. Jo,
1: a proč ne? Jakože jenom říkám, kde to věkové omezení je a kde končí.
0: A jak jste přišli na to, že je věkové omezení zrovna 146 let?
1: No, tak to
0: co když
1: tak
0: má jako 147 chudák,
1: tak
0: dobelhá
1: bohužel,
0: se
1: tam. Bohužel, no, tak je milý to. Už to už nevíde, nepustíme. Nicméně je to konverzační komedie francouzského spisovatele, autora Laurenta Baffyho, jo, který má za sebou už pár dobrých titulů, ale tohle je fenomenální, světově nejlepší. Je to o 6 lidech, kteří se potkají v čekárně psychiatrické léčebny u psychiatra,
0: chápeme,
1: který ale bohužel mešká. A těch 6 lidí mezi sebou komunikují. Jo, oni jako ten svůj problém, ten svůj tik, který mají a dlouhé léta se s tím vypořádávají a věří, že doktor Stern je vyléčí. Léčí teď mezi sebou, protože doktor má meškání.
0: O jakých se bavíme?
1: Ale je tam třeba holka, která trpí echolálií a palilálií, což je...
0: Co je to echolálie a palilálie?
1: Opakování celých vět, nebo pouze třeba posledních jako nějakých dovětků. To znamená, že to, co jsem teďkom řekl, bych řekl ještě jednou.
0: Jo? To celé zopakuje to, co ty, jo?
1: Jo, arytmománie, jo? To je člověk, který jakoby neustále počítá, všechno musí přepočítávat, ví jako kolik je tady světel, kolik minut má ta písnička a tak dále. Mm-hmm. Pak je tam člověk, který má třeba neuvěřitelný strach z nákazy nějakou bakterií, nějakou nemocí, jo? Takže
0: okay, něco jako mank, jo?
1: Něco, no, je to jako, ano, přesně, je to vlastně jako zajímavé, vtipné a vlastně to jako poukazuje na to, že ti lidi vlastně jsou normální, jenom prostě mají svoji nějakou poruchu a je to moc hezké a my to pozor děláme jako vlastně s přesahem a to je na tom to nejhezčí, že vlastně výtěžek ze vstupného půjde na pomoc Slezské diakony, konkrétně tedy duhovému domu, kde bude mimochodem v Bodivadle, tedy konkrétně v klubu Alfa i kasička, do které můžete i vy přispět libovolnou částkou a ta půjde jako 100% na právě duhový dům.
0: Ok, tak to by bylo. To by bylo, my jsme se dozvěděli o čem. A příští týden, jak tady Perňa nebude, tak bychom si mohli od Valupany zahrát. Vy už více bude, možná už jste pochytili nějakou šanci a chuť, že byste se do té party mohli tak jako začlenit.
1: Ty to hraješ, nebo se konečně probudila?
0: Ne, já jsem vzůru.
1: Takže je to tak, příští týden budete mít poslední dva volné lístky, které si můžete na rádiu tady vyhrát, protože pozor, my to teda jako prodáváme a vypadá to, že třeba za dva týdny už nebude jednak o co hrát a nebude se ani co koupit, protože máme Alfu téměř vyprodanou.
0: Tak to krásné, to vám přejeme. Tvoj, zlomte vás, se říká na divadle.
1: Jo, čertěvém.
0: Čertěvém, přesně.
1: Takže snad to vyjde, děkuju moc, budeme moc rádi, když přijdete a příští týden, Moni, lístky jsou tvé.
0: Yes, ok. Rozdám. Dám, pozvu. Spolení se.
1: Děkuju.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
5: Dej

0: Minulý týden probíhal takzvaný speed maraton. Policisté napříč celou Českou republikou měřili a rozdávali pokuty. A teď pozor, máme tady další informace o tom, že dost pravděpodobně možná i tento týden budou pokračovat.
1: Já jsem si vůbec nevšimla teda.
0: No já si myslím, že to bylo minulý týden.
1: Tak v tom případě já jsem měla štěstí, jezdila jsem dost, nebo takhle, byla jsem vozena dost a nevšimla jsem si ani jedné policejní hlídky.
0: Uvádějí věci na pravou míru teda. Jako.
1: Tak jak bych ti to měla ještě uvést na pravou míru?
0: No tak ty jsi říkala, že jsi jezdila dost.
1: Já jsem byla převážená z bodu A do bodu B.
0: Jo.
1: Aha, já jsem byla jako jako celebrita, která má vlastně jako limuzínu.
0: Jo.
1: Akorát to nebyla limuzína.
0: Ale byla to oktávka od manžela.
1: Třeba. Ne, my nemáme oktávku.
0: No tak to pozor. No tak to pozor. A já nevím, co máte, ale...
1: To je tvůj problém, že jsi si ještě nevšiml.
0: A tak co máte, tak řekni.
1: Máme vozový park, že?
0: Jo, počkej, no. Tak vy máte vozový park,
1: jo?
0: No tak to pozor.
1: Máme jedno auto, ale dvě motorky.
0: Ano, výborně, tak
1: to
0: dobře.
1: To je
0: tak...
1: jeho chlouba.
0: U Dudu se daří, teda.
1: No, u Dudu se jemu daří. Ten, když mluví hezky a něžně, tak já si říkám, to je, o které z nich asi zrovna mluví.
0: Jo.
1: Je mi jasné, že to nepatří mě vždycky.
0: To nevadí. Nicméně, pozor, Hody píše, že u Ferony na klasickém místě měří. Myslete na to, pokud zrovna projíždíte kolem, protože bylo by dost napitel, kdybyste hned takhle při pondělku přišli o nějaké ty body a o nějaké peníze. O tom žádná. Tak to je. No.
1: Stejně přemýšlí, proč se říká, bylo by to napitel, proč se neříká, bylo by to na záček třeba.
0: No tak protože pytel už je tak, jako v pytlu,
1: máš... Kdo to vymyslel, bylo by to na pytel.
0: V pytlu máš toho hodně už, jako. Už je bordel.
1: Tak vy to máte trošku přetlak, pravda.
0: Bylo by to na pytel, no.
1: Kdo vymyslel, bylo by to na pytel.
0: A bylo by to na pytel, že? Mě taky mě strašně zajímalo, kdo vymyslel slovo konvička. Konev. To je jako konev.
1: Jak bys tomu říkal, nalevátko?
0: Liáček třeba. Ale jako konev. Jo, nebo přemýšlela si jako někdy opravdu nad jako významem slova, jako obývák třeba?
1: Nepřemýšlela, ale můžeme se zamyslet a možná přijdeme spolu s našima lidma, pešákama na nějaké další jako vychylené slovíčka, které jsme nepochopili, jak vznikly třeba.
0: Jo.
1: Nebo proč vůbec jsou?
0: Nočník, mě tady nočník, já nechápu nočník jako.
1: Nočník.
0: Proč nočník? Do nočníku čuráš, kakáš i během dne, tak proč jako je to nočník?
1: Jdeme zjistit, proč je nočník nočník, dobře.
0: No,
1: tak,
0: jako...
1: tak nám dejte chvilku, hele, my se poradíme tady s chytrou hlavou. Myslím jako s AI, to nikdo jiný tady není v rádiu.
0: Já myslel, že myslíš mě.
1: No, určitě ne.
0: Že mi říkáš chytrá hlava. A klidně můžeš,
1: to by bylo to nejhezčí.

0: ročník je ročník proto, že se prostě používal, Honzíku, jako hlavně v noci.
1: Ne.
0: Jo, tak to bylo, to je prostě věc, kdy lidi nemohli využívat nějaké vnitřní toalety a tak měli ročník, jo, aby si pomohli. Kápeš?
1: Ne, Mone, já jsem používal ročník i přes den.
0: Jako miminko, jako dítě, jo, jasně,
1: já to,
0: tak já taky.
1: To pamatuju, takže tohle je pro mě nepochopitelné, prostě proč je to ročník?
0: No, protože dříve lidé neměli v domech třeba vnitřní toalety. No. A než by chodili ven, tak tam byly ty nádoby, aby se od toho pomohli. Ráno prostě se obsah vylil, že?
1: Nočníček.
0: A v noci zase použil, když bylo potřeba.
1: Dobře, no, tak jo, tak tohle chápu.
0: Jo, od slova jako noc. Řekněme, že ber to tak, že to bylo od slova noc a máš to.
1: Máš jako... No jasně, dobře.
0: Jo, noční použití, ok?
1: Dobře, noční použití. Co dál, jako, jaké jsou jiné jako slova, které ti nedávají úplně smysl? Proč se tomu tak říká? Proč se to tak jmenuje? Bluma třeba.
0: To ovoce, jo.
1: No, bluma. Tak víš, jako, já bych tady, Moni, mohl jmenovat toho spoustu. A fakt jako spoustu. To je prostě, to je složité téma toto. To je velmi složité téma.
0: Tak je to z němčiny, ta bluma.
1: Bluma je z němčiny? Aha.
0: Jako plaume?
1: Blaume?
0: Pak to Češi komolili a komolili, až toho byla bluma.
1: Bluma. Aha, výborně, no. Tak, nebo nektarinka. No, tak to ne, to chápu. Nektarinka, no, nektar, jasně, to jo, to dobře, to může být. Nektar chápu, nektarinku. A co dál? Máme. No, to už jsou slova, které nemůžu tady říkat véteru, to už je zprosté.
0: Tak jedno naznač, takové to nejnormálnější.
1: To nejde, to nic z toho není normální.
0: Až vulgární, jo.
1: Až jako vulgární,
0: tak
1: nemístné.
0: Tak jdeme od toho přece
1: pro jistotu, no.
0: Nemůžeme si pondělním vysíláním, že jo, ubrat část výplaty.
1: No, to ne.
0: Poměrnou, to jako
1: to
0: bychom
1: vůbec,
0: neradi,
1: to vůbec.
0: Nebo neradi.
1: Neradi bychom to udělali, tohle, to je pravda, no, já bych jako nerada.
0: Paní Pernická, pojďte, popoplujeme dopředu, slečinko. A...
1: Tak nic, tak paní Rudová tady jako není o čem, my za chviličko tady v dámském vysílání uděláme i kvíz naopak. A tento týden, to jako to se připravte, to totiž bude vrchol všeho. Jak.
0: Máme úplně špičkové ceny, my tady s váma ráno hrajeme o 2000 poukázku do Grill and Wine Restaurant Bernice v Ostravě.
1: Na Stodolní.
0: A odpoledne vám zase dají pátek jednomu z vás poukázku za dvojku na shopování právě v obchodním centru Forum Nova Karolina.
1: To je nádhera.
0: Paráda.
1: To je nádhera. Bernice super, mimochodem, mě se na Bernice strašně líbí, jak ty jdeš do té restaurace nahoru a můžeš sedět, jakoby, vlastně sedíš skoro venku, protože oni tam mají ty velké francouzské okna,
0: to jo,
1: které jdou otevřít.
0: Ale do tady téhle restauračky, tohle je místo, kam fakt chodíš udělat dojem. Takže se tě ptám, koho jsi tam kdy vzal, na koho jsi chtěl takhle zapůsobit?
1: Já tam chodím sám.
0: Ale.
1: No jasně. Já když tam jdu, tak sám.
0: Nekecej, jo. No, tohle
1: to
0: si dopřáváš sám.
1: Je to moc drahé, já bych platil dvakrát.
0: Já, protože sám mám málo, tak už rozumím tvoji strategii.
1: Tak
0: jo,
1: a my
0: jo.
1: Budete moci mít podporu 2000 korun právě do Bernice, tak pokud byste chtěli, kvíz naopak dnes, za chviličku volejte, my dáme signál, vyhrávejte, tečka.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Nášlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Volej do studia 77 337 1036.
1: Hnedka při pondělku nás pojďte přesvědčit o tom, že máte
2: prolhání uděláno.
1: Že jste ve formě, tak co?
2: 77 337 1036, 2000 korun do Bernice Grill and Wine Restaurant.
1: Do Ostravy, do centra, na Stodolní se podíváte po dlouhé době.
2: Dobré ráno.
1: Dobré.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Kdo jsi?
1: Kdo jsi?
2: Kdo jsi?
3: Martin.
1: Martin, ahoj.
2: Martine, čau.
3: Mm-hmm.
2: Tak čau, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Dobré, co je s tebou? Takhle normálně při pondělku, nebo ti už něco stihlo zkazit náladu?
3: Ne, zaměstnání.
1: Ok, jasně, chápu.
2: Zaměstnání, no.
1: Budeme držet dekorum, tak jo. Ale já můžu, Pernický taky, tak jestli jsi taky ready, tak 10 otázek.
2: Řekni, že jsi ready, no.
3: Ano, jsem ready.
1: Jsi ready, odpovídat musíš špatně, ok?
3: Ok.
1: Tak jo.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Martine, který průkaz označujeme zkratkou OP?
1: Dobře, může být. Jakou barvu peří má bílá laboť?
3: Černou.
1: Dobře.
2: Jakou barvu peří má bílá laboť? Černou, správně. Kdo je větší obr? Kdo je větší, obr nebo trpaslík?
1: Výborně, výborně. Kdo je větší obr, je to trpaslík. Dobře, jaké i napíšeš ve slově revizor? Dobře.
2: Tak, správně. Na který den v týdnu letos připadá 1. září?
3: Sobota.
1: Perfektně, ty jsi ideální na to.
2: Co je méně? Tři nebo třikrát tři? Já promiň, Moni.
1: Pomaličku. Co je méně, jo? 3+3 nebo 3x3?
3: 3+3.
1: Co je méně, jo? Se ptáme.
3: 3x3, 9.
2: Tak, má Ostrava svoji vlastní zoologickou zahradu?

0: stoprocentně nemá.
1: Dobře, co je to hot dog?
0: Kočka na parku.
1: OK.
2: Správně, ledový čaj se podává teplý nebo studený?
0: Teplý.
1: A kdo se směje naposled, tak?
0: Pernický.
1: Dobře, nedoplň. Jo, my jsme ti přidali pač z našeho projevu jsme ti ubrali pár vteřin, tak ať to máš nahrazeno.
2: Ne, je to úplně
1: hele, tak jo, Marťo.
2: My jsme dneska byli jako strašní. No já teda, já se omlouvám.
1: Ano,
2: já.
1: Přesně tak, souhlasím s tebou, takže se ti omlouváme, ale i tak se, dal dohromady a perfektně si prošel naším zahřívacím prvním pondělním kolem.
2: Kdo se směje naposled, ten Pernický. To je geniální teda. Martine, děkuju ti moc, díky.
0: Já se omlouvám, jestli jsem tě tím urazil a doufám hlavně potěšil.
2: Ne, v žádném případě, mě si právě potěšil, protože já se směji naposled a já se směji nejdýl.
1: A prosím tě, Marťo, jenom já se snažím Pernického urazit od chvíle, co ho znám a můžu tě ujistit, že je opravdu...
2: To nejde.
1: Tohle nejde.
2: To prostě nejde. Martine, gratulujeme, ty jsi v pátečním finále. Je dost pravděpodobné, že třeba v pátek půjdeš do Bernie's Grill and Wine Restaurant. Kdyby se poštěstilo, koho by si vzal sebou?
0: Manželku, jednoznačně.
2: Manželku?
0: Ano.
1: To je hezké.
2: To je super. Tak jo, tak my ti budeme držet palce, třeba to v pátek vyjde a měj se hezký týden, čau.
0: Děkuji moc krát vám také, krásný zbytek dne.
2: Ahoj. A kvíz naopak opět zítra v tento čas. Tento týden hrajeme o 2000 korun, ještě jednou to řekneme do Barney's Grill and Wine Restaurant. Dobré, ne?
1: Jo, nádherné.
2: Podle mě já bych ani nemusel platit, kdybych přišel s takovým přízvukem.
1: Určitě ne, ty bys ani nemusel chodit.
2: Kvíz naopak! To mi vždycky mamka říkala. Na tebe tam není nikdo zvědavý. Tak a je to.
1: Maminka je tak chytrá holka.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nová Jay-Z, dobré ráno, 8 hodin.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: 21 stupňů už teď v Ostravě naměříme. Zprva od rána do poledne zhruba spíše oblačno. Co je? Co se sněží?
2: Nic není, on říkuje.
0: Zprva. Jsem tě jako zprva ráno.
2: Dobře, pokračujeme.
0: Jo, z rána spíš odpoledne pak už skoro jasno, teploty v maximech 33 až 35. A pokud se chystáte domů třeba odpoledne do Beskyd, protože tam bydlíte, jo, tak na horách dneska v maximech do 30.
2: Jo, perfektně, na ty tvoje zprávy občas.
3: Zprávy.
0: Monika Dudová.
3: Zprávy.
0: A zprávy, prosím.
2: Chtěla jenom říct, že na ty naše zprávy je občas potřeba vysoké školy, aby lidi porozuměli
0: já
2: sdělení.
0: Já vysokou školu nemám.
2: Já právě vím. Dobře. Neukáznění lidé krmili mandrily v zoologické zahradě Ostrava. Špatné krmivo může zvířata zabít. Zvířata dostávají přesně sestavené krmné dávky odpovídající potřebám jednotlivých druhů. Chovatelé proto žádají, aby je lidé nekrmili. Zvířata v zoologických zahradách rozhodně nehladoví. Řízení pod vlivem alkoholu a drog se vymstilo muži, který poblíž Štěrlické přehrady nezvládl řízení a své auto převrátil na střechu. K zásahu okamžitě vyjeli těrličtí policisté a z Havířova hasiče se zdravotníky záchranné služby. Okolnosti, za jakých se nehoda o víkendu stala, se dále vyšetřují. U stánku v Ostravě Zábřehu se scházejí psy různých plemen, velikostí i barev a jejich majitelé jim dopřávají netradiční letní osvěžení, a to psí zmrzlinu.
0: Můžu zlehčit situaci? Já bych chtěl, kde u stánku to je?
2: V Ostravě Zábřehu, proč?
0: U stánku?
2: No, na Levnou krásu.
0: Tak já bych chtěl, tak řekni tu zprávu ještě jednou, prosím tě, pojďme, jo? Čti zprávu znova a já začnu, pojď.
2: U stánku v Ostravě Zábřehu se scházejí psy různých plemen, velikostí i barev a jejich majitelé jim dopřávají netradiční letní osvěžení psí zmrzlinu.
0: A holkou, co nemá kam jít.
2: Tak může jít na Baník příště, paní třeba. Fotbalisté Baníku Ostrava vyšli po druhé bodově na prázdnou, v duelu třetího kola šance ligy padli v Hradci Králové. 1-2.
3: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Hezké ráno, pozor na silnicích. Hlídka hlídkuje a zastavuje na Polanecké směrem do Svinova v úseku, kde je 50, tak opatrně, abyste tam neměli sekec mazec. Měří a berou taky u koupaliště v Píšti a ve Vřesině. Noha z plynu, pěkný den, děkujeme všem. Další informace o tom, jak to na cestách vypadá, pište, volejte 77337136.
3: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
3: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

jste to náhodou dneska ještě neslyšeli, tak ano, Perník má týden do dovolené, takže my jsme v takovém jako dovolenkovém modu. Abychom to podtrhli, tak na dovolenou z našeho týmu odjela i Mikaela.

z Lady Zone. Ovšem, na co my jsme zatím nepřišli, a to možná víte vy, protože pravidelně třeba posloucháte odpolední rychlou rotu, kam ta naše Michaela vůbec jela. Řekla to, odhalila to, protože já to třeba nevím, prvník to taky neví, tak možná bylo fajn, kdybyste nás zasvětili. Pokud se Michaela rozhodla, že vyrazí do Chorvatska, tak jako někteří z vás, tak jenom doufám, že si nevybrala místo, které teď plní první příčky nějakých článků, případně nějakých, já nevím, postů na internetu, protože tam pro změnu kromě drahoty, kromě toho, že se odklízejí nechané lehátka a ručníky, řeší zase poměrně velká patálie. Tak patálie, co to je za slovo? To jsem snad řekla poprvé v životě. Rozumíte? A pokud máte do toho Chorvatska namířeno, nebo jste o tom tud přijeli, tak by bylo fajn poslouchat, ať si dáme konečně zásadní výjezd. Jo, a my jsme fresh a hrajem. Proč? Protože nás to baví. Hlavně takhle.

0: Ne, tak no. Pojďme do toho Chorvatska, jo?
1: Tam jsem lidé... teda ale dlouho nebyl. Já
0: ještě než to řeknu, kdy jsi byl teda naposledy v Chorvatsku?
1: No, Moni, podle mě jsem neměl ještě ani občanku. Fakt.
0: A od té doby jsi nebyl v Chorvatsku?
1: Nebyl jsem v Chorvatsku. A přitom mě se Chorvatsko jako malému strašně líbilo, protože my jsme každý rok jezdili do Omiše. Jo.
0: Vím, kde je Omiš, aha.
1: A my jsme opravdu byli každý rok v Omiši, to pro nás byla taková jako naše destinace, Omiš, no. A byli jsme tam pořád. Já, podle mě, kdyby si mě tam dneska zavezla, tak tě přesně zavedu na tu dobrou pizzu, kde jsme chodili, na do toho přístavu, kde stojí ta velká loď dřevěná, jo, vím, no.
0: Tak jo, tak až si budeš chtít oživit vzpomínky na Chorvatsko, tak kromě toho všeho, co jsme tady řešili uplynulé týdny, měsíce, jo, co se tam všechno jako řeší, neřeší, tak
1: žraloci.
0: Teď, no, teď úplně něco jiného, člověče.
1: Tak pojď.
0: Je to o ostrově Caprie příběh. A tady tenhle ostrov teď bije na poplach, protože co se tam řeší, jo? Zaplavili tamní ulice, pěší promenády, doslova elektrická vozítka, skútry, tříkolky a mnohdy tam jezdí řidiči fakt jako rychle, brutálně rychle, takže všichni uskakují a jde tam i o život, už nějaké úrazy proběhly. A vodní skútry zase jako okupují zátoku. Takže si tam dělají vlastní závodiště, takže to je
1: počkej, ale...
0: po tom všem, co jsme řešili v Chorvatsku, taková
1: to jako hezká tečka. To už je poslední kapka.
0: Letos je to nějak divoké.
1: Mně teda jako přijde, že není to uměle vytvořené všechno,
0: možná
1: protože
0: jako
1: Chorvatska jako třeba
0: jo, ale...
1: ubývá jako ta populace Chorvatska. Říkám si, jestli to Chorvaté jako nevytváří jako uměle, protože mně přijde až neskutečné, že každý týden od začátku července tedy řešíme nějaký problém, který se v Chorvatsku děje, nebo má snad dít, aby tam jako turisté jezdili, podle mě.
0: Jezdili nebo nejezdili?
1: No jezdili mi přijde,
0: jako
1: že
0: tohle jako... mi nepřipadá zrovna lákání pro turisty. Přejďte se tady nechat pojezdit elektrokoloběžkou třeba.
1: Ale víš, jako špatná reklama, taky reklama.
0: No to sice jo, a žraloka, máme tady žraloka, přejďte se ukoupat.
1: No, já nevím.
0: Přijďte zkusit na vlastní kůži
1: pevnost jeho stisku. Žraločí riviéru, můžete?
0: Na mě by to asi nezabralo.
1: Tak schválně, hele, zajímá mě, kolik frešáků teď je připraveno na cestu do Chorvatska, případně kolik frešáků do Chorvatska ještě do konce
0: jako
1: léta
0: jo?
1: Jede.
0: Aha, tak jo.
1: Dejte vědět, 77337136, za chvilečku pokračujeme dále, teď ale povinný reklamní písek.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: No jo, milujete Chorvatsko, teda většina těch, co nám napsali, miluje Chorvatsko. Pěkné ráno, přeji. Plním svou občanskou povinnost, tady ještě v Subka u Mercedesu stojíme.
1: Takže skoro Vítko, to je marné, bohužel.
0: Radím, ten míří do Chorvatska dneska večer.
1: No, já ti říkám, že to funguje jako lákadlo. Takže kde problém, to Čech.
0: Kde Čech, tak tam problém.
1: Oni tam potřebují prostě, hele ne, pojď, já to chápu. Mimochodem, padly tam i nějaké vzkazy o tom, kde si myslí, že je Mikaela. Mně se líbil vzkaz třeba od Mirka, který píše, že Mikaela podle něho je v Chorvatsku právě. No, jako, mě to taky napadlo. To taky napadlo v té spojitosti, že by to tak jako klidně mohlo být.
0: Ale já si to nemyslím, já si fakt myslím, nevím proč, já mám pořád v sobě to Řecko, ale ona se odhalí, pokud už to třeba neudělala během nějakého odpoledního vysílání.
1: Okay.
0: Máme tady od Martiny vzkaz. Ahoj, jsme zrovna v Chorvatsku. Teď míříme se koupat na Krk společně s vaším vysíláním.
1: Oh!
0: Máme vás na vlně celou dobu. Tady pohoda 35 ve stínu. Jste super. No,
1: děkujeme.
0: Tak to taky. Mějte se, dobrodošli.
1: Dobrodošli, dobro jutro. Nás teda, Martinko, strašně těší to, že děláme konkurenci tamnímu velkému rádiu
0: Otvorení.
1: Takže my tady na Freši zdravíme naše kolegy z Otvorení rádia.
0: Dobro jutro. Z Republika Čeka.
1: Z Republika Čeka, mis moje lepšie. Mě živě. Větě? A víš, jak si řekne...
0: Nevě? Oni asi nevě, on říkal.
1: Víš, jak si řekne chorvatské zprávy?
0: Mesáče?
1: Ne, věsty.
0: Věsty,
1: takže my si za půl hodky dáme taky věsty a budeme mít lepší věsty než na Otvorení rádiu, protože nás v Chorvatsku poslouchá více lidí.
0: Dobro jutro. Tak to prostě je.
1: Monika Dudovič a Janko Ternický.
0: Já nevím, jak by se zdarovalo Chorvatsko.
1: Nevím, tak ty bys byla Dudovič, ty bys byla jasná Zlatica, Dudovič. Zlatica Dudovič a já bych byl...
0: Stříbrňák.
1: Jak Stříbrňák? To je Bežová.
0: Stříbrňák, počkej, když já jsem Zlatica, tak to bude, že vím.
1: Tak ty jsi Zlatica...
0: Janko Tučepi.
1: Tučepi, tak výborně, děkuju, to je krásné. Janko Tučepi a Zlatica Dudovič, dobro jutro. Hvězdy.
0: Ale už nic nevymyslíš,
1: ne? Ne, už ne.
0: Nech tady promlouvat jiné.
1: Tak Marshmallow třeba. Dobré ráno.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: my máme, to je Backstreet Boys?
1: No jistě.
0: Aha, dobře, tak my máme radost, že nás posloucháte třeba ve Frýdkově místku, v Třinci, já vím, v Havířově, nás to v Těší, v Hati, tohle je perfektní i v Praze.
1: I v Píšti.
0: Ale obrovskou radost máme i z toho, že víme, že nás právě posloucháte v Chorvatsku, a nebo že jste nás minulý týden poslouchali na Džerbě.
1: Wow, my s Mončou sem tam rádi uděláme takovou jako naší ranní anketu, kde posloucháte Fresh Radio, ale je pravda, že dlouho jsme nedělali anketu, kde posloucháte Fresh Radio nejdál od našeho studia, a naše studio se nachází ve fabriku v Ostravě na Plynární.
0: Takže kde nejdále jste poslouchali Fresh, jo? Přes třeba aplikaci?
1: Jo.
0: Dejte vědět, my víme, že máme želízka v ohni i v Americe.
1: V Amerika?
0: Jo.
1: Je Amerika?
0: Já myslím, že jsme tam měli prostě v Miami.
1: Where is America?
0: A Honzíku, to máš jedno, tam to ti to nepotřebuješ.
1: Miami?
0: Hele, podívej se.
1: Beautiful city, Miami is my hard situations.
0: Je, ano, tvoje situace, hlavně finanční situation, ti stačí tak na Sicílii. Letošní prázdniny.
1: Dál mi to nešlo. No.
0: Kamarádka, že jsme u té Ameriky, jo, tak já jsem byla v New Yorku a teď mi psala kamarádka a říká mi, ty Moni, prosím tě, já bych potřebovala vědět, jestli jako do Ameriky s cestovkou nebo bez cestovky, tak si mi říkala jako oj, záleží na tom, že chce poznávačku. Tak já říkám, víš co, tak to klidně můžeš využít nějakou cestovku. Je super, jako když oni ti ty transfery spoje lístky jako se ženou, že je to o mnoho jednodušší, ale že ať se připraví na to, že potřebuje fakt jako budget, jo. A ona mi píše, ty, já mám na New York 100 000 na týden. Já říkám, jo, v klidu, to bys s cestovkou,
1: to by
0: jako
1: mohla
0: dáš,
1: být vybitovaná i v Empire State Building, ne, normálně, jako.
0: No to ti normálně nevím,
1: jako,
0: jako ono
1: zase
0: není to, pozor, to zase není tolik,
1: mě to
0: Honzi tehdy vyšlo 60 litrů a byla jsem tam něco přes týden.
1: Počkej, ty si žiješ na úplně jiné vlně, ty
0: jako říct na jiné noze, ne,
1: ty jsi někde jinde, prosím tě.
0: Na kuří nožce, jo, a jakože hůř nebo
1: mě by stačilo Airbnbčko v Brooklynu normálně, jako.
0: No na to pozor, zase jako známá, ta si dala přes Airbnb ubytování a v noci ho musela opustit, protože borec ji odvedl do temného sklepa. Kde ona říká, no tak jako sorry, tak tam fakt jako spát nebudu. Takže měnila na poslední chvíli ubytování. No, v New Yorku je, no.
1: Nebych to obytoval.
0: Akorát chtěla vidět i něco z toho New Yorku, nejenom jako...
1: Já bych chrápali ve sklepě klidně, mě by to bylo jedno.
0: Tak to si blázen, jako to ona sama holka prostě, rozumíš. A...
1: Mimochodem, já jsem teďkom koukal o víkendu na letenky do New Yorku.
0: A proč?
1: Na Vánoce. V období Vánoc a Nového roku, že bych odletěl někdy na Boží hod a vrátil se až 3.
0: No, toho se nebojím.
1: No, tak to se bojí. To ti říkám dopředu, to se teda jako boj.
0: Na jaké částce jsi skončil?
1: Byl jsem mile překvapen. Vyšlo by to na letenku tam a zpátky, no. Zhruba do nějakých 15 tisíc. Jako okay, vážně.
0: Přímý let nebo přestup?
1: Ne, je tam přestup, jasně.
0: Kolik?
1: Jeden, ve Frankfurtu.
0: Mhm.
1: 15 tisíc? No, nad Rýnem. Jo, nad Mohanem, no kde jde, prosím tebe.
0: Já nevím, kde ty chceš přestupovat.
1: Letíš taky?
0: Neletím.
1: Proč?
0: Ne, já teď jako na to nemám budget.
1: Pokud by ti to jako rádě dovolil, můžeme letět spolu.
0: Což o to, on by mi to dovolil, ale já nechci, že?
1: Ale proč bys nechtěla?
0: Protože já teď prostě nemám budget na to, abych odletěla do Ameriky.
1: Tak já tě pozvu.
0: No Honziku, jako, hele.
1: Honziku. Neříkej to dvakrát. No.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: No a ptáme se vás, Frešáku, druhá otázka v jednom vstupu, jestli byste chtěli zažít silvestrovské vysílání z New Yorku.
0: A prosím tě, jak zněla ta první otázka?
1: Já už ani nevím. Jo, ty nás poslouchají nejdál, přece ne.
0: Jo, tak jo, ať to nekombinujeme, jo.
1: Kde
0: jste nás poslouchali nejdál?
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s opravou.

0: Dobré ráno, ježiš, to už je tolik?
1: To, no, 8.53.
0: Teda?
1: Kdy se to stalo, že?
0: To ráno zmizelo?
1: Kam to ráno zmizelo?
0: Teda jako to, mi přijde, že jsem v této hodině nic neřekl skoro.
1: Ty poslouchej, skoro ne, ale to vlastně nevadí.
0: No ne, já si myslím, že jsem toho řekl až dost právě.
1: Pojďme rychle, ať stihneme to téma, co jsme dali jako uzavřít, jo? Mm-hmm. Tak říkej, jestli máš.
0: No já mám.
1: Dobře, tak Gabka psala, že nás nejdále poslouchala v Norsku, nebo že poslouchala v Norsku, když byla Bája Bratislava.
0: Aha.
1: Jirka poslouchal v Kanadě a Martin poslouchá z Polska.
0: Já vím, že Dáša poslouchá ze Španělska, jo?
1: Oh.
0: A to je teda jako krása, ale pozor, ne, leda jen tak ze Španělska. Víš, kde se nachází ostrov Lanzarote?
1: Tak 6 hodin letecky.
0: No, to možná míň, 5.
1: Jo, nevím, já jsem to odhadla, nikdy jsem nebyla na Lanzarote.
0: 5 hodin asi, no.
1: Ale či nás není, se to najde, bre.
0: Možná 6, to je furt vlastně. Lanzarote.
1: Se letí
0: a z Lanzarote opravdu máme místňáky, frešáky, kteří poslouchají Fresh Radio.
1: 5 hodin.
0: Takže Lanzarote. Tak děkujeme. Ono to je vlastně úplně jedno, kde posloucháte. Důležité je, že posloucháte a že jste fresh.
1: A ty budeš fresh a budeš poslouchat za týden
0: v žádném
1: s
0: případě.
1: Na Sicílii.
0: Určitě ano.
1: A co to bylo v žádném případě?
0: Ne, vždycky na snídaní si to pustíme, ale potom už jako nebude čas. Víš, my budeme jezdit autem, budeme to prozkoumávat a my asi budeme v autě ladit nějaké italiano piano.
1: Ty poslouchej, jak jako na snídaní. To, nedělám si iluze, že byste to naladili mezi 6 a 9 někdy.
0: Ne, my budeme snídat asi až tak mezi 11 a 12.
1: Já si myslím, že to bude brát.
0: A to je brzo ještě.
1: Asi tak.
0: No nic, díky moc, tak dnešní vysílání hotovo, já si myslím, že stačí. Zítra se na vás budeme s Mončou těšit opět v 6.00.
1: Tak jo, a po nás tady je třeba Aleš, Bruna, Lumír, Božkovský, anebo Best of Fresh.
0: Ahoj! No tak.
1: To nějak nevyšlo, tak,
0: a co jako? Takže si to dáme ještě jednou.
1: No, pro velký úspěch.
0: Budeme se těšit zítra a
1: ahoj! Doma taky děláš věci na podruhé?
0: Bohužel.

0: 9 hodin, 1 minuta k tomu, Tomášova večeře dohrála, dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Dáme perničkovou sváčou teď.
0: Jo, není problém. Právě teď už v Ostravě je 26 stupňů Celsia, s tím počítejte, že je teplo, oblačno a polojasno, teď je odpoledne spíš, ale skoro jasno, maximální teploty 33 až 35 stupňů Celsia, v denních maximech večer teploty kolem 19 stupňů Celsia a na horách, pokud se chystáte jeseníky nebo veskry, dneska v maximech 30 stupňů a polojasná obloha.
1: Fresh zprávy.
3: Rodná ulice v Ostravě prochází kompletní rekonstrukcí vozovky ve všech jízdních pruzích v délce 6 kilometrů. Práce za 155 milionů je třeba stihnout do termínu. Dílníkům přitom práce komplikují vedra. Na stavbě se každý den pohybuje 100 až 120 pracovníků a desítky nákladních vozidel. Rudná má být zprůjezdněna v noci z 20. do 21. srpna. Policie v Ostravě Vítkovicích hledá muže podezřelého z neoprávněného použití platební karty. Debetní karta byla nalezena v batohu zapomenutém na lavičce a následně několikrát zneužita k platbám. Motorkář se srazil s osobním autem v centru Havířova. Stroj vyletěl ze silnice na chodník. Nehoda se stala v sobotu odpoledne přímo na hlavní třídě. Motorkář utrpěl velmi vážná zranění a byl letecky přepraven do nemocnice. Baník po dlouhém oslabení padl v Hradci. V duelu třetího kola šance ligy prohráli fotbalisté Baníku Ostrava v Hradci Králové 1-2. Vyšli tak po druhé bodově na prázdno.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě, tři minutky po deváté. Zdravíme, dobré dopoledne. Pozor si dávejte v tuto chvíli v Karviné, kde se srazily dvě osobní auta a nedaleko Rally Parku. Tak jenom, abyste věděli, je to na silnici 67. Takže pěkný zbytek pondělí přejeme a těšíme se na vás zítra a mějte se, ahoj.
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Pojď

0: Fresh.
1: Zítra by se měli kluci vrátit ze bizy. A my jsme slibovali Markovi, že mu třeba ještě zavoláme. A Aleškovi. No? A poslouchej, přišla mi zpráva.
0: No.
1: Urbanec Marek. Hlavně mi dnes nevolej, už mám v kuli.
2: Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Britský zpěvák, skladatel, rapper a producent, tím vším se honosí Craig David. Už v roce 1999, tehdy v 18 letech, s garážovými Artful Dodger, jeho slyšet v kultovním Rewind a pak soulové hity jako Seven Days, Walking Away dobývají hitparády. Pravda, přišlo i hubenější období, ale v poslední době je o něm znovu slyšet. My si dáme Fill Me In, tedy jeho první hit z roku 2000.
0: Alešův Old School.

0: Alešův Old School. Na Fresh Rádiu. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Rajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Tak po hardwareové rozmluvě s počítačem doufám, že už to všechno bude fungovat tak, jak má.
1: Tak teď už jenom záleží na tom, jestli to bylo tím hardwarem a jestli to pomůže nebo tvýma rukama.
0: Jo, takhle, takže vysílám já, tak je to mýma rukama, jo?
1: Jo, protože já si myslím, že kdyby se to stalo mně a já byla za mixem, tak ty to řekneš úplně stejně. No, zase si za tím mixem, ty za to můžeš. Takže uvidíme, uvidíme.
0: Ne, ale stejně za to můžeš ty, jako víš.
1: Jako proč zas?
0: Většinou za všechno můžou ženské.
1: No ne, za všechno vždycky můžou většinou chlapy. To si myslím já zase já ze ženského úhlu pohledu. A můžeme se teď hádat o tom. A pojď, klidně, máme na to celé 2 hodiny.
0: Za všechno můžeš ty.
2: Bez

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: V roce 2009 Black Eyed Peas vydávají single I Got a Feeling, který produkuje David Guetta. Jedná se o hymnu pozitivní nálady a party vibe. Stává se nejprodávanějším digitálním singlem první dekády nového milénia. Ať už jde o festival, svatbu, klub, narosky, je tenhle track prostě všude.
0: Milénium Lumíra

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré pondělí dopoledne, startujeme dopravou. Co se týče dnešního dopoledne, tady na Freši jedna nehoda v regionu Bílovci. Akorát na cestě, která nemá žádné pojmenování, ale i naproti Bílovecké nemocnice, naproti vjezdu je taková nějaká nunejmová cesta. Tak tam se řeší nehoda nákladního auta se schodcem.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní.

Let's go, to bych si teď dovolil taky vypůjčit ten název, pojďme na to, let's go. Nové jméno, co se týče představování hlavní hvězdy zimní edice, ale podotýkám zimní edice festivalu Beats for Love, který letos poprvé bude v zimě v Brně. Teď nevím, co je větší šok pro některé, jestli že to bude poprvé, nebo že to bude v zimě, nebo že to bude v Brně, že jo, to už si každý vyberte podle sebe. Tak dnes se objevilo konečně to hlavní jméno, které bude tahounem, tedy headlinerem letošního prvního ročníku Beats for Love Winter Edition v Brně. A je to americká DJka, která se říká Sarah Laundry. A to znamená, pokud se orientujete, těžké hard techno, ale fakt těžké, jakože to bude nářez. To je ženská, která vyletěla pár let zpátky a tak strašně vystartovala nahoru, že je svým způsobem takovým malým fenoménem. Mně tahle ta muzika třeba se moc netýká, ale sám jsem zvědavý, co se tam bude prezentovat. JJ

0: Loď otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: House na Fresh Radio.

Jedna statistika na téma víkendu, ale bohužel ne úplně pozitivní, co se týče nehod. Tenhle ten víkend patřil k nejkradečtějším k historii, protože tolik bouraček, kolik bylo, tak to opravdu už padá, a nejenom letošní, ale dlouhodobých statistikách na hodně vysoké místo. A naprostou většinou obětí jsou motorkáři. Ono to i bylo vidět, taky jsme, tím, že jsme měli oslavu mimo Ostravu, tak jsme samozřejmě pátek, sobotu, neděli jezdili, nejdřív chystali, potom zase v neděli uklízeli a samozřejmě v sobotu jeli na oslavu. A říkal jsem si, že těch motorek bylo fakt ultra. No asi vyšel takový ten termín, kdy část lidí už je, nebo větší část lidí už je podovolené. Takže ty víkendy ožívají, co týče motorkářů taky. Každopádně jednoduché pravidlo, opatrně všichni, ať ty statistiky ještě nezlepšíme v uvozovkách. Pík.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Kdy už tam budem,
10: kdy už tam budem,
11: kdy už tam budem.
12: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
13: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Už klepe na dveře, tenhle ten september, tedy září. Blíží se to, blíží. Co školáci, když školáci nás zase naladí, že? Ty doufám, v lepším případě někde běhají venku nebo se valají u vody. Venku ideální počasí, a jak to tak vypadá, ještě dlouho bude, což je dobře, myslím si, že takové, ale

trošku představil, jako on možná někdo by řekl, no a to je nějaká taková 17. liga, no jasně, ale i tam se nějak musí začít stoupat nahoru, takže já určitě držím palce a třeba představa, že za nějaký 10 let tady bude utkání FC Barcelona versus FC Heřmanice, to by bylo mastné, co? Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě pořád se řeší následky nehody na Novojičínsku v Bílovci na cestě, která je bez jména a je pod Bíloveckou nemocnicí, kde v minulé hodině se srazilo osobní auto s chodcem, ale tím, že to bylo u nemocnice, tak to snad mělo rychlý průběh.
2: Fresh Radio!
0: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Ekonomika, no ekonomika je spíše zaměstnanost, zase takový ten pravidelný několikaměsíční častý údaj. Jak to vypadá aktuálně s nezaměstnaností v České republice, tak po 4 měsících setrvalého poklesu začala opět růst a aktuálně na konci července bylo bez práce 367 646 lidí, co znamená Ostrava a kousek. Což je o 11 200 více než v červnu, meziročně jich přibylo o téměř 38 000. A teď tedy míra nezaměstnanosti dosáhla 5%. Ale co je tady zajímavá poznámka, tak prý podle analytiků ta nezaměstnanost nahoru jde i kvůli vysokým teplotám. No jo, nechce se jim makat.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky.

0: Už mnoho desetiletí, nebo století máme v zemi různé dráty a podrubí. A čas od času je třeba to samozřejmě ať už vyzkoušet nebo u nových stoveb zkontrolovat tu těsnost. No a většinou, v naprosté většině ty zkoušky dopadají celkem, jakože bych řekl, v pohodě. Ale teď bohužel čerstvá tragická zpráva z Prahy, kde dneska v pražských stodůlkách při provádění tlakové zkoušky prasklo vodovodní potrubí. A prasklo takovým způsobem, že na následky jeden člověk zemřel a další jsou zranění. Jsem zvědavý teda, co se tam stalo, zřejmě to bouchlo nějak silně. No uvidíme, třeba se dozvíme víc.
1: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh.

Jsou takové profese, které jsou hodně na očích. Třeba konkrétně půjdeme teď na tu možná pro dětský svět nejdůležitější profesi, jako kterou člověk může dělat, prezident. No a taky, jakože už jak zjišťujeme v posledních týdnech a měsících, takový ten spor mezi prezidentem a předsedou, že u nás, komický místy, ale tak to je jejich boj na jejich malém písečku dětském. Nicméně tenhle ten jde aspoň vidět, ten náš současný prezident. Ten předchozí Miloš Zeman ze začátku taky byl, ale pak nějak tak jako se stal, vlastně ne, Zeman ne, ale ten po něm byl takový neviditelný. A asi největší, moment, teď se mi to plete v hlavě, že jo, po Zemanovi byl tady ten. No ale největším neviditelným prezidentem v novodobé historii podle mě byl Joe Biden, protože ten jenom byl. Nicméně i tak se o něm všem tam aspoň jednou za 14 za 3 týdny něco slyšelo. No ale je tady asi rekordman v tomhletom prostředí. A to konkrétně prezident Kamerunu, kterého neviděl někdo už 2 měsíce. Aktuálně 93 lety kamerunský prezident Paul Biya nebyl nikde na veřejnosti, jenom prostě organizuje síly v armádě, jmenoval nové lidi, povýšil 5 plukovníků a podobně. Ale že by ho někdo viděl, žije ještě. JJ na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Měl jsem dneska v plánu zmínit, že slaví narozeniny jeden z nejznámějších novodobých českých spisovatelů, autorů. A bohužel mi to teď situace osudová změnila, protože Vladimír Páral, který se narodil 10. srpna, tedy přesně na den dnes, u vozovkách v roce 1932, tak čerstvá smutná zpráva, dnes zemřel ve věku 94 let. To znamená, 10. srpna se narodil a 10. srpna i zemřel. A myslím si, že by měl za sebou trošku kontroverznější tu éru, protože spolupracoval s STB tehdy za minulého režimu a podobně. Tak přesto všechno má nějaké záseky v historii české literatury. My starší si pamatujeme a mám pocit, že to byla povinná četba, román Mladý muž a bílá velryba. Teď si nejsem plně jistý, taky samozřejmě film na to téma, mimochodem skvělý, s panem Cupákem, si pamatuju. No, hodně knih napsal, ale tahle byla asi, bych řekl, nejlepší.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

Cestování, ne, to jsem chtěl říct. Chtěl jsem říct řízení, to je vodnější slovo. Takže všichni řidiči a řidičky, kteří teď jezdí a jezdili, myslím si, že každému se určitě stalo, že zapomněl třeba při zastavení zabezpečit auto, aby se nerozjelo, že jo. Ať už se třeba chcete jenom něco vyzvednout, někdo vám něco dává na cestě, tak já bych určitě při vzpomínání našel nějakou minimálně jednu historku, kdy jsem zapomněl zatáhnout ruční brzdu nebo něco takového a auto se začalo pohybovat, ale naštěstí vždycky v takové té situaci, kdy člověk je ještě na půl jednou nohou v autě. Nicméně občas se stane, že to dopadne hůř, tak jako třeba teď právě na Přerovsku ve vesničce zvané Beňová si o víkendu takhle zastavil řidič autobusu, svůj autobus a zapomněl ho zabrzdit a bohužel auto odjelo rychleji, než si toho všiml. Začalo odsouvat z kopce dolů se trvačností, takže cestou se jim mohlo několik sloupů veřejného osvětlení a nakonec skončilo ve zdi rodinného domku a myslím si, že ta oprava bude náročnější, dokonce bych typoval, že to bude i na statika, protože je tam zapasovaný celkem solidně. No stane se, bohužel, někdy to má i následky. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava.
1: Zhruba 4 minuty dopoledne a koukám, systému jedna stará, jedna nová. U té staré bych si dovolil takovou vtipnou odbočku jako na to, že je to u nemocnice, tak zřejmě Bílovecká nemocnice. No dobře, už 3 hodiny visí v systému upozornění na nehodu, která se stala v Bílovci u nemocnice na nepojmenované cestě, kde se srazilo nákladní auto s kocem. A co tam ty tři hodiny dělají teda? No a nová nehoda, do toho na Opavsku, konkrétně zase v takových těch okreskách, takzvaných uličkách, cestičkách okresních, na spojovačce mezi Skřípovem a Lesními Albrechticemi je nehoda osobního a nákladního auta.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

what comes next will be marvelous.

Chandelier a Sia tady ve Siestě. Doufám, že se máte dobře v pondělním odpoledni. Máme takový fajn týden, zpočátku i ještě relativně příjemné netropické teploty, pak zase léto naplno, no a na druhou stranu je teprve srpen. Tak věřím, že i děti si ještě chtějí užít taky vodních hradovánek a dalších. Možná máte před sebou i dovolenou, tak ať už je to, jak je to, ať se máte fajn. U nás určitě proběhne inspirace na pár zajímavých akcí, na kterých budeme společně třeba i v září a taky v dalších termínech. No a muzika, ta je jasná. Ariana Grande, Eiffel 65 anebo Max Stein.

0: Tahle informace bude zajímat vás, kteří bydlíte v paneláku. Dobře prověřujte vaše sousedy. Pokud třeba budete mít za souseda chovatele exotických hadů, tak buďte obezřetní. Jeden takový v Plzni při klasickém provozu choval doma krajty. A tak je nějak vypustil z terárka, asi chtěl vyčistit to terárko a tak dále. Potřeboval si pro něco skočit na chodbu a zabouchly se mu dveře. No a teď ta situace, že jo, co dělat, on za dveřma, uvnitř jeho bytu dvě vypuštěné krajty a měl samozřejmě strach, aby to v tom paneláku nějak neprolezlo k sousedům, tak rychle volal městskou policii, která naštěstí ducha přítomně poměrně rychle otevřela ty dveře, takže chovatel mohl zpátky umístit svoje krajty do terárka, ale ta představa, že vás někdo volá, prosím vás, pojďte mi tady otevřít dveře, ale bacha, jsou tam dvě krajty, no. Někdy to chce asi trochu odvahy, ale dobře to dopadlo, takže zahrajeme další písně. Ariana Grande a...
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: My už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Just the way you are, Melky na Freshi. Možná teď řešíte v kanceláři nebo v práci něco podobného, že vy už po dovolené máte, kolega ještě má dovolenou před sebou a tak mu tak trošku závidíte. Podobně se to řešilo v dnešním ránu, no poslechněte si. Best of
1: Fresh. Ne, že bych se chlubil, to vůbec, to víš, že já to nemám v povaze, Moni.
2: No, to určitě ne.
1: Ale já letím za týden na dovolenou. Jo? Já tady
2: nebo
1: a já už vážně ale stříhám metr, já už si dělám na zeď u postele čárky.
2: Okay,
1: já
2: a totiž, co děláš dál?
1: No já totiž prožil jako špatný víkend teď, víš.
2: V jakém ohledu?
1: No mě bylo tak jako blbě, já jsem se hodně přejídal o víkendu.
2: Jsi zajídal žál, že to je ještě týden nebo?
1: Víceméně, jo, znáš mě to, prostě vidět, máš mě přečteného. Bylo takové jako období stěhování a tak dále, takže to jako jedno s druhým. Přejídal jsem se u toho a fakt to nebyl dobrý víkend. A říkám si, no tak takhle ne teda. Takhle jsem si víkend před dovolenou nepředstavoval. Už jenom proto, že jsem chtěl zhodit ty poslední kila dolů, jo? Jako ty poslední
2: jako
1: možné.
2: No, bys to teď ještě dohnal, jo?
1: Jasně, jasně.
2: Za týden.
1: Já jsem chtěl ty poslední kila dolů prostě.
2: A tak to je nás mrzí, že se ti to nepovedlo.
1: No, nevyšlo. A tak máma to ještě týden, tak uvidíme.
2: Jo, jo, to se všechno změní.
1: Uvidíme, jak to dotáhnu. Best of Fresh. Siesta.

0: Gordo a Loco Loco ladíte siestu a pokud nás budete ladit v dnešním odpoledni, tak vás čeká taky od 16. pořad Sejdeme se na Freši s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem a právě dnes budou zpovídat Jiřího Kastnera, muže, kterého vyhledávají vrcholoví manažeři a úspěšní sportovci ve chvílích, kdy jde opravdu o důležité rozhodnutí. Bude to rozhovor o tom, jak přemýšlejí lidé na vrcholu, co je třeba odlišuje od ostatních a proč právě hlava často rozhoduje o našem úspěchu anebo neúspěchu. Dejte si to, sejdeme se na Freši dnes po 16.
1: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Golden City a Jem Cook a Oracle. No a v září začne spousta zajímavých akcí, na některé vás rádi pozveme, dokonce v příštích týdnech budeme dávat i lístky. To, co budeme řešit teď, je třetí offroadový sraz Grill Off 2026. Bude to od 4. až 6. 9. v Ostravě na Vřesinské strži a čeká vás závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, doprovodná exibice na motorkách a čtyřkolkách, překážková trať, tombola a večerní party. No a jak jsme zmínili, tak na tuhle skvělou akci, kdybyste neměli chybět, budeme rozdávat lupeny v dalších týdnech, tak nás sledujte, pokud máte zájem, tak se do kalendáře určitě má zaznamenat to datum, takže 4. až 6. je to v Ostravě na Vřesinské strži a bude to pecka. Offroadový sraz Grill Off 2026.
1: Fresh Radio.

0: Calvin Harris a Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Už za chvíli další muzika na Freshi, třeba Dua Lipa, jazzy a přidáme určitě i nějaké dramíky.
1: Doprava!
0: No a dobrou zprávu máme z našich cest. Zatím aktuálně žádné dopravní nehody, které by byly hlášeny. Viděli jsme na několika místech měření rychlosti, třeba v Ludgeřovicích na Chovatelské zhruba před hodinou, taky na Cihelní tradičně v tom Výklenku. Tak možná nohu z plynu a dojedete v pořádku a bez pokut. Hezké odpoledne.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: No, super.
4: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Siesta.

0: Dua Lipa, Love Again. Zpěvačky budou mít roli v téhle úvodní části další hodiny velmi významnou, protože teď si dáme jednu z nových věcí a bude to irská taneční houseová zpěvačka, která v hitu My People dává podstornému Dublinu. To album vydáš v říjnu, složili to borci z kapely Hearts a letos to vypadá na už čtvrtý hit, včetně toho s Calvinem Harrisem. Tak pojďte si užít čerstvou muziku Jazzy a My People teď na Freshi.
1: Fresh track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v ČS.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Novinky na Fresh Radio.
4: Fresh Radio.

0: satelitními vysílači. A řešilo se to taky v dnešním Bon Appetit, kde všude nás vlastně posloucháte, frešáci. Best of
1: Fresh. Padly tam i nějaké vzkazy o tom, kde si myslí, že je Mikaela. Mně se líbil vzkaz třeba od Mirka, který píše, že Mikaela podle něho je v Chorvatsku právě. No, jako, mě to taky napadlo. Mně to taky napadlo v té spojitosti, že by to tak jako klidně mohlo být.
2: Ale já si to nemyslím. Já si fakt myslím, nevím proč, já mám pořád v sobě to Řecko, ale ona se odhalí.
1: Okay.
2: Máme tady od Martiny vzkaz. Ahoj, jsme zrovna v Chorvatsku. Teď míříme se koupat na Krk společně s vaším vysíláním.
1: Oh.
2: Máme vás na vlně celou dobu. Tady pohoda 35 ve stínu. Jste super. No,
1: děkujeme.
2: Tak to taky. Mějte se, moc přejeme. Dobrodošli.
1: Dobrodošli, dobro jutro. Nás teda, Martinko, strašně těší to, že děláme konkurenci tamnímu velkému rádiu
2: Otvorení.
1: Takže my tady na Freši zdravíme naše kolegy z Otvorení rádia.
2: Dobro jutro. Z Republika Čeka.
1: Z Republika Čeka, mis moje lepšie. Mě živě. Větě? A víš, jak se řekne?
2: Já si nevě.
1: Že se nevě?
2: No, já si nevě, on říká. Best of Fresh.

Café Del Mar, tahle pecka, která teď zazněla ve Siestě. No a další inspirace a tip pro zajímavý způsob trávení volného času nabízí Zoo Ostrava. Nezapomeňte i o prázdninách. Určitě dobrý tip, jak zabavit vaše děti. Třeba i proto, že Zoo Ostrava má během prázdnin otevřeno až do 20 hodin. Můžete se krásně i v těch tropických dnech schladit pod korunami stromů. A je tam spousta zajímavých mláďat, která se narodila. Je tam hodně přírůstků, třeba mládě žirafy, které se narodilo po dlouhých 11 letech, žirafy Rothschildovy, tak můžete omrknout, jak mláďata objevují svět, když tam vezmete i vaše mláďata do Zoo Ostrava.

0: a Dave na Freshi, tady je siesta. Říkáte si, kdy zase trošku zaprší, aby se to všechno ochladilo, zalili zahrady, no nevím. Prý bude září taky teplotně poměrně nadprůměrné, ale tam už se dešťů asi dočkáme častěji. Taky závěr srpna podle meteorologů nebude už tak tropický, ale zase příští rok se možná musíme nachystat na ještě teplejší léto, než bylo to letošní, protože nejenom díky klimatickému jevu El Niño se předpokládá, že v roce 27 padnou i další teplotní rekordy. No potěš.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: No, super.
6: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Letní rande. Stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Skvělý Coldplay a Feels Like I'm in Love, nebo I'm Falling in Love. A musím pozdravit taky Radima, který nám poslal fotku, že na jeho autorádiu spuštěná apka a hraje tam Fresh. Takže vypadá to, že Chorvatsko stále velmi oblíbená destinace a hlavně pro vás, co jezdíte autem, je to skvělé řešení. Dát si nás naplno i s minimálním datovým tokem, to hraje úžasně. Takže doporučuji. DJ Fresh nejenom pro Radima, taky Ed Sheeran a za chvíli aktuální doprava, ale ne ta chorvatská, ale ta tady na Moravě. Tak hezké odpoledne.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Jačo.

0: Aktuálně na cestách jedna dopravní nehoda, tradiční místo, kruhový objezd na začátku Opavy. Tak tady byla dopravní nehoda, lehce po 13. hodině, ale zřejmě se srážka dvou osobních aut ještě její odstraňování protáhne nějakou chvíli, zatím je tady napsáno do 3, tak případně i u kruháče dávejte pozor, jinak ale klid, takže chválím všechny, že dneska jezdí zřejmě opatrně a podle předpisů. Tak ať vám to vydrží za chvíli rychlá rota, Marek a někoho, koho byste možná nečekali, počkejte si.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Na začátek to vůbec není špatné. 14 hodin a 12 minut pondělí 10. srpna. Jedeme, rychlá rota je tady a Míša je někde v Řecku, někde na dovolené a přišla za námi žena z lesa. Neuvěřitelné, ale je to tady. Marci, ahoj.
1: Krásné odpoledne, ahoj.
0: Povídej, jak se máš, co dělat?
1: Ty jsi to řekl moc hezky, že jedna žena ti odjela na dovolenou a druhá ti z dovolené přijela.
0: Nekecej, ty jsi byla na dovolené?
1: Mateřská typa.
0: Aha, já myslím, že jsi někde válela konečně už na pláži. A...
1: To si myslím, že ještě dlouho mě nečeká, ale zase na jak se říká mateřská dovolená, já to úplně nesnáším to označení, no. Ale teď jsem to použila. Takové, jakože tady toto je spíš, jak máš třeba malé divy, tak tohle jsou velké divy. Takže v podstatě já jsem na velkých divech už rok a půl.
0: Velké divy, tak to je velmi zvláštní. Dobrý, tak o tom si ještě popovídáme. Hezké odpoledne.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. I love

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Další skvělá aktuální muzika tady u nás na Freshy, Disco Bambino a taky Neil Rogers a Sophie Ellis Baxter. Proč ne? Proč ne? Proč ne? Ty jsi říkala, že dovolená teda ještě dlouho ne, ale já si myslím, že ty jsi pořád třeba na Bali, že musíš malou přebalit... Obalit.
1: Víš co, ona teďka má to období, kdy už jako začíná pojmenovávat ty věci.
0: Nekecej.
1: Ale blbě, že jo?
0: No jasně.
1: Protože jí to nejde, že? Uh-huh. Logicky. Mimochodem má v podstatě rok a půl, uh-huh. Kdyby někdo chtěl vědět.
0: Ale už ti utíká, ne? Nebo tak
1: jako... fast.
0: takže oboje pomaličku.
1: No, jasně. A hodně krátké, ale.
0: Uh-huh, jasně.
1: A ona teď jak pojmenovává ty věci, tak třeba balon je právě Bali.
0: Pěkně.
1: Balí, všude balí, víš, jako. A vždycky ona, jak to řekne, vždycky balí, tak já si tak jako povzdechnu nahlas, když je vedle mě a říkám, jo, holka, tak bych nejradši letěla na Bali, ale to ještě dlouho ne.
0: Ještě dlouho ne. No napadla mi ještě jedna věc, jaké slovo bylo první, máma nebo táta?
1: Tata.
0: Nekeci.
1: Mm-hmm. Ale jako v podstatě já jsem tomu pomohla, protože já jsem se snažila, aby první slovo bylo tata, takže já jsem jí to pořád opakovala a opakovala. A navíc, když seš s tím dítětem 95% času, tak jako neříkáš, nemluvíš moc o sobě. Mama jde Lulu, jo, mama jde toto. Jo. Ale když je ten táta, tak třeba řekneš, tata je tam, tata to, je, dívej, přišel tata, to, takže hodně říkáš to slovo tata.
0: Ano.
1: No a logicky, jo, v návaznosti to na to dítě první řekne tata. A teď mě to mrzí, no.
0: A teď jsem chtěla říct, nebrečela si, že ne?
1: Já jsem brečela, když poprvé řekla konečně mama.
0: Aha.
1: A že to trvalo.
0: A kolik, půl roku ještě navíc, nebo?
1: No, čověče, ty 3 měsíce
0: ty
1: tam byly,
0: brečo.
1: No.
0: Takže
1: jako,
0: furt samý tata, žádná
1: jo, pořád tatovala, až už jako jsem si chvilkama říkala, kurňa, že si mi to vůbec opakovalo, jako, že už jsem chtěla tu mamu. A pak řekla to mama. No a teď víš co? Mama.
0: No vidíš to.
1: No.
0: A máš to zpátky.
1: Jo.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem. A bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz Odborníci na ochranu fasád.
9: Rychlá rota.
10: Aneb dva, co nezastavíš.
11: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, máme tady nový týden a s ním i nový objekt, kde budeme... No samozřejmě novou moderátorku, ale máme tady i nový objekt, kde budeme hrát o 2000 korun a tím není nikdo jiný než obchodní centrum Forum Nová Karolina.
2: Ano.
1: No a tím, že je tady Marsy, tak máme pro vás takovou zákeřnou otázku, jak jinak. A ještě stále na WhatsApp, než to celé překlopíme na tu naši aplikaci, tak dobře poslouchejte. Vaneska si říkala, že?
2: Ano, Vaneska. A otázka zní... jaké první slovo...
1: Ne, to nejde, pravda nebo lež. Ano,
2: jo,
1: nebo
2: takhle,
1: ne.
2: Jo takhle, dobře, tak jinak. Řekla jako první slovo moje milovaná Vaneska, před chvíličkou to tady zaznělo, kdyby náhodou,
1: jasně.
2: Jo. Řekla jako první slovo mama?
1: WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
3: Jim

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: yeah, you should take it off.
1: Pravda nebo lež?
2: Tak matko, je to na tobě.
3: Dobrá tedy, otázka byla, zda moje milovaná dcera řekla jako první slovo mama.
2: Ano.
3: A odpověď je samozřejmě, že je to lež, protože první jak jinak byl tata.
4: Čau, ne, byl to tata.
2: Ještě jeden.
5: Ahoj, je to lež, první slovíčko bylo tata.
2: A výherce je tady.
6: Čauky Marci, čarky Marku.
2: Ahoj.
6: Tak je to lež, protože řekla první tata. Mama až po 3 měsících, teď jsem to všecko přišel. Takže, tak je to. A neboj Marci, všecko bude. Až se to rozkecá, budeš ráda, když ještě nekecala. Čauky, Pavel.
3: Pájo.
2: Pavel, koncové číslo 669, teda zařazujeme tě do první kolonky, do pondělní kolonky, soutěž o 2000 korun do obchodního centra Forum.
3: A budeme držet
2: Karolina.
3: Palce.
2: Budeme držet palce, uvidíme, co bude v pátek, že jo?
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Naprostá hitovka Beberexa, samozřejmě David Guetta, Sad Girls tady u nás na Freshi v rychlé rotě. Marek a Marsi dneska. Co jsme se dozvěděli v téhleté hodince, že Vaneska jako první slovo řekla táta, no a teď ještě nám bys mohla vysvětlit, jak je to s tou 100 korunou, jo? Protože Marsi tady začala takhle vykládat, že jednoho dne přišla ta její holčička, měla v ruce 100 korunu. Kde se vzala? Jak se vzala? Jak to, že už ji začínáš zatahovat do pracovního prostoru a ta procesu tak brzy?
1: No, ona se zatáhla sama.
0: Aha.
1: Aniž bych jí dala povolení. Ne, jako opravdu, já jsem tady teďka Markovi vyprávěla právě příběh, který se stal minulý týden. A to je, že telefonovala jsem se svojí maminkou, sedím si tak jako, víš, jako v obýváčku, pohodička, a dcera si někde jako zašla do pokojíčku vedle, což dělá úplně běžně. A najednou po chvíli jako přikráčela ke mně, říká mama, mama, a něco drží v ruce. A říkám, co to tam žmoulá za papír, ne? A teď se dívám, no mé kilo.
0: No,
1: jako nechápu, kde to vzala. Prošla jsem úplně všechno, jako kabelka s peněženkou, 2 metry vysoko na věšáku, nemá šanci. Mm-hmm. Oblečení nikde žádné, že by vytáhla někde z kapsy, což je i nepravděpodobné, protože já jsem neplatila hotovosti už podle mě tak jako ze 2 roky určitě.
0: Jasně.
1: Takže já doteďka nevím, odkud vzala to kilo. To je prostě záhada, ale zase na druhou stranu jsem si říkala, tak jako miláčku, Vanesko, příští týden s litrem, jo, kilo je málo. A mm-hmm. kde to vezme? Ať se stará. Všechno je drahé.
0: Víš, co mě napadlo? Mě napadlo, jestli ti to třeba nedonesla, že to máš za týden na jídlo pro ní zase.
1: Ona sní víc jak já, to by muselo mít 2 nuly.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. I took the long road across the ocean.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: goes. Doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne, 2 minuty po 15. hodině. Pojďme se společně podívat na cesty. Vidím tady jednu dopravní nehodu, která je zhruba křižovatka Závodní a Rudná. Vypadá to, že to je nájezd ze Závodní na tu Rudnou ve směru na Porubu. Tam je dopravní nehoda 2 osobních automobilů. Lidi, dávejte na sebe pozor.
2: Doprava.
0: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Marek a Marci, odpolední vysílání Fresh Rádia, rychlá rota, jsme tady stále s vámi ještě minimálně tuhletu hodinku, protože ta další hodinka, ta bude zase v režii kluku, jo? To ani nevíš, víš to? Že tady máme pořad, který je vždycky v pondělí mezi 16. a 17. hodinou.
1: Něco jsem postřehla.
0: Něco si postřehla, ale nevíš, co to je, že jo? Dobře, tak já to prozradím, tenhle ten pořad se jmenuje Sejdeme se na Freši, má to na starosti Jirka Kratochvíl a Radek Erben. No a tohleto pondělí vyspovídají Jiřího Kastnera, což je borec, kterého vyhledávají vrcholoví manažeři a úspěšní sportovci ve chvílích, kdy jde o nějaká vážná a důležitá rozhodnutí. O co přesně se jedná, tak to se dozvíte po 16. hodině.
2: Fresh, novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v

0: vím, že se budu opakovat, ale tohle je prostě největší pecka letošního léta. Hugel, Ultranate, Move into the Sun, tady u nás na Freshi. V rychle rotě. Marsi, jak vypadáš s horama? Už lítáš nebo nelítáš, nebo myslím v létě, že ty jsi pořád někde byla na tom, na smrti jsi byla a na Ondřejníku a tak, myslím na smrku.
1: Jo, tak já...
0: A už bereš malou sebou, nebo jak,
1: prosím,
0: jak, jak
1: tě,
0: je to?
1: Prosím tě, já ti můžu říct, já lítám, máš
0: lítáš.
1: Pravdu, lítám.
0: A to je dobrý.
1: A lítám mezi přebalovákem, sprcháčem a plotnou.
0: Aha, tak tam nebude moc vysoký rozdíl výškový
1: asi. Převýšení není skoro žádné.
0: No.
1: Tam hlavně se namakáš rukama, protože vždycky, když malou potřebu zvednout na ten přebalovák, tak jako to je fuška. To je fuška. Jo. Takže já jsem si to teďka střihla, že celý život makaly nohy a teď makaj ruce. A jako musím říct, je to zajímavé.
0: No dobře, a tak nějaké kroky ještě, ne? Nebo to ti nepočítá? No tak jako, že kolik uděláš kroku, nebo tak? Jako, nemáš to na hodinkách napočítáno?
1: Já třeba kolikrát ani nevím, kde ty hodinky mám, které jsem kdysi používala a jako nesundala z ruky.
0: Aha.
1: To už je pro mě teďka jako předmět, který mě vůbec nezajímá, jako nějaké hodinky. Jako.
0: Fakt? A ještě nějaké změny, prosím
1: tě? Jiné předměty mě zajímají jako v rámci malé a nějaké hodinky. Jako, jo. Potřebuju hlavně, ať mám všechny plínky a přebalovací podložky, ale hodinky. Já kolikrát nevím, kolik je hodin. Ani co je za den.
0: Aha.
1: Já vlastně ani nevím, kolikrát co je za období, jako jo, že si říkám, je červenec nebo červen, nebo kde jsme? Co jsme?
0: Ano, rozumím. Jo, díky bohu, že jsi dorazila na vysílání.
1: Ano, ano, prosím.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Basta.
1: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny.
3: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Víme, že je pondělí a to je takový ten den, který prostě nechceme, jo, kdy musíte vstávat do práce a tak dále. Jak to máš ty s ranním vstáváním? Nutí tě to dítě nějak brzy ráno vstávat, anebo vstáváš raději sama, aby si všechno připravila, než se dítě vzbudí?
1: Ono se říká, a je to u práce, u čehokoliv, jaký si to uděláš, takový to máš. A já jsem celoživotně sova, to znamená, že já spíš ponocuju a jako ty rána jsou trošičku složitější. A říkala jsem si, jak to bude s tím dítětem, jestli mě předělá, že budu ten skřivan, nebo jak. A ono to tak nějak vyplynulo z té situace, že to dítě je po mamince, takže ona v podstatě je sova taky.
0: Nekecej.
1: Takže ona chodí jako trošičku později spát, to znamená, že jsou děti, které chodí spát třeba kolem 7 hodiny večer.
0: A ty udáváš až na půlnoc, ne?
1: Čo se párkrát stalo, neříkám, že ne, ale to spíše, že ona třeba nějakým způsobem nechtěla jako zabrat.
0: Já už
1: jsem z toho spíš byla vyřízená a chtěla jsem, ať spí. Ale chtěla jsem říct, v 7 hodin, že chodí nějaké děti spát, já to neznám. To je jako v 7 hodin. Navíc v 7 hodin je ještě venku velký ruch.
0: Je, no.
1: A já si třeba nedokážu představit, že by ona u toho spala. Jako, jo. Podle mě za půl hodiny by byla vzhůru a bylo by to ještě víc rozbité než normálně.
0: Jasně.
1: Takže já jsem to tak jako nastavila, nechtít schválně, že chodí spát kolem 9. hodiny večerní, což je za mě jako takový zlatý střed, a ona se budí mezi 8. a 9. večer ráno. Že pro mě jako ideál pro matku, chápeš? Já se vzbudím o půl hodinky dřív než ona, udělám si nějaký věci a pak se budí moje drahá dcera. Jo, jaký si to uděláš, takový to máš.
0: Dobře ty. Fresh Radio. Jsme

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: No jo, no. Tak když už se pomaličku blížíme do toho finále dnešního vysílání, tohle ty rychlé roty, tak se tě chci zeptat, nemáš nějakou otázku třeba ty na mě?
1: Ano,
0: tak,
1: mám jako, právě.
0: Tak pojď. Já jsem zvědavý, co z tebe vyleze.
1: Já jsem nechal ten prostor. Tak co ze mě vyleze? Já možná jsi to tady říkal, možná mi to uniklo, nevím. Ale ty si minulý týden v pondělí se zvrátil teda z Dobči.
0: Mm-hmm.
1: Byl jsi na Ibize.
0: Ano. A já z toho půlnoci jsme přijeli ve 4 ráno a taky to bylo dobré.
1: Nevím, jestli jsi to zmiňoval nebo ne, ale mě celou dobu vrtá hlavou jedna věc. Protože my, když jsme spolu trávili ten čas 2 roky zpět a dál, kdy jsme spolu vysílali jako kolegové, tak si pamatuji, že veliké boje mezi náma dvěma byly, když jsme řešili klimatizaci a horka. Marek je člověk, který nenávidí, já jsem chtěla říct, že nenávidí léto, ne, on nenávidí i Vánoce jako zimu, ale on nenávidí i léto, takže vlastně on nenávidí celý rok.
0: Ano, ano. Ne, a nejlepší je jaro a podzim, víš, jak to je.
1: A já jsem se chtěla zeptat, jak jsi to tam, prosím tě, snášel ty vedra, protože...
0: Klimatizaci jsem nastavil v pokoji na 19 stupňů, nebo tak 20, a snížil jsem to na nejmenší, ať to moc jako necirkuluje.
1: Tomu rozumím.
0: Alež neprotestoval, zabalil se až po hlavu a spal.
1: Tomu rozumím, protože klimatizace to byl náš taky velký boj, kdy já nejsem zastánce klimatizací a ty je miluješ. No. Ty kdybys mohl, tak to je ta klimatizace, to je jediná ženská, s kterou ty bys se oženil v životě.
0: To asi 100%.
1: Jo, to je mi jasné.
0: To bych mohl. Ale když máš venku 45, jo? No. A, tak
1: a
0: jako...
1: pojďme se k tomu dostat. Ano, klimatizaci jsi nastavil na hotelu, blablabla, bla, bla, víme.
0: Ano, ano.
1: Ale jak jsi to řešil venku?
0: No,
1: to mě zajímá.
0: Měl jsem na hlavě jsem měl čepici, víš jak, jako jo.
1: Jako mokrou nějakou, že
0: ne,
1: jsi pořád
0: normálně,
1: jako
0: normálně
1: chladil?
0: Ne, k šiltovku a tak nějak jako dobrý, no. Pak venku je to něco jiného, trošku od toho moře někdy foukalo, někdy ne a bylo tam spousta studeného pití, takže nějakým způsobem se to kompenzovalo s tím tělem.
1: Takže jsi to přežil jako v pohodě?
0: Jo, přežil jsem to.
1: Jo, protože zrovna v té době, kdy ty tam byl, tak tady panovaly obrovské vedra. Ty se tomu v podstatě jako vyhnul.
0: Já jsem se tomu určitě, no. Tady bylo 37 a tam bylo 45, tak nevím, jestli jsem se tomu vyhnul.
1: A tak u toho moře to vždycky jako je trošičku jiné, ne? Že ten vánek,
0: já myslím,
1: tam,
0: že
1: tam
0: je to lepší,
1: ty
0: no.
1: Vedra se snáší lépe, než ve městě.
0: Určitě.
1: No, takže se s tomu vyhnul.
0: Vyhnul jsem se.
1: Takže neměl jsi žádný osvědčený tip, jak si pomoc od veder, že bychom třeba našim posluchačům, já nevím, třeba na zápěstí mokré kapesníky.
0: Ne.
1: Na hlavě kapesník mokrý.
0: Ne, tak
1: jsem si tě představovala,
0: ne.
1: Že tam chodíš
0: ne.
1: Po té Ibize, víš?
0: Víš, co se tam děje? Tam se děje jedna taková věc. Tam takové holky jako já. Jako,
1: nebo, holky jako ty?
0: Dobře. Co se bojí, nebo co nechtějí mít to horko, jako, tak chodili a před držkou měli ty ventilatorky, ty mini, ty ruční.
1: Neměl jsi nějaký růžový tři?
0: Ne, to jsem neměl.
1: Nechodil jsi tak, jo? No. Škoda, slušel by ti.
0: Jo?
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou

0: Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, mrkneme společně na dopravu. Vypadá to, že žádná nová dopravní nehoda není tady u nás v Moravskoslezském kraji. Snad jen Robert tady napsal, Poruba, Slován berou u domova důchodců ve směru na Globus. Tak, to je z dopravy všechno a my fičíme taky.
2: My fičíme.
1: Marci, moc krát děkuju, že jsi se zase zastavila.
2: Moc ráda, já děkuju a budu se zase těšit tento týden.
1: Já doufám, že se ještě objevíš teda. No. Za chviličku už sejdeme se na Freshi.
2: Mějte se, čau.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Požádat o ruku stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
11: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Další díl Sejdeme se na Freši je tady dneska u nás. Vítáme Jiřího Kastnera, který od roku 1999 působí jako sparring partner top manažeru. Na svém kontě má přes 500 klientů, stovky biznisových příběhů.
2: A já doplním, že to není kouč, který vás pochválí. Je to protivník, který vám dá zabrat a právě díky tomu porostete.
1: Probereme mindset, rozhodování pod tlakem a taky proč nemá rád průměrnost.
2: Jirko, vítej ve studiu.
3: Moc děkuji za pozvání a děkuji za hezký úvod.
2: Ano, my jsme toho namluvili dost. Teď je řada na tobě, protože mě zaujalo. Říkáš si sparring partner, ne coach. V čem je ten rozdíl v praxi?
3: Možná tam není to zdůraznění ne coach, ale vlastně vzniklo to, já jsem přednášel manažerskou psychologii na Masaryce v Brně a tím, že dělám svoje řemeslo od 99., tak mě dali spoustu jmen. Já jsem býval lektor, já jsem býval trenér a potom na Masaryce, když jsem studenty zkoušel, co to je lektor, co to je mentor, co to je coach a museli to přesně definovat, tak jsem si vlastně uvědomil, že moje řemeslo nese všechno. Já dělám coaching, já dělám mentoring a vlastně tam vznikla i nějaká potřeba nadefinovat na akademické půdě, co dělám a začal jsem vlastně mluvit o sparingu, kdy jsme ne protivníkem, ale parťákem té druhé strany a když je potřeba použít mentoring, použiju mentoring. Když je potřeba použít coaching, potřebuju coaching. Takže tam někde vzniklo vlastně sousloví sparing partner a proto si tak říká.
1: Což je také známe ze sportu, takže to nemusíš potom sportákům vysvětlovat.
3: Určitě.
1: Ale ty sám říkáš, že sparring partner nemá jenom podporovat a inspirovat, ale má být prvním oponentem. Kdy jsi naposledy s klientem nesouhlasil a měl jsi pravdu?
3: No, musím rozdělit, jestli jsem měl pravdu, ta práce není o tom, kdo má pravdu, ta práce je o tom, pojďme o tom přemýšlet, pojďme hledat ty nejlepší cesty. No a naposled to bylo vlastně před hodinou a půl, protože než jsem jel k vám, tak jsem měl klienta, se kterým jsme řešili vlastně jeho situaci v obchodním týmu, on má nějakou strategii a já jsem mu vlastně říkal, hele, podobnou strategii už jsem viděl tak jako 12krát, ne vždycky to úplně dobře dopadlo, tak jako myslíš, jako, jo, a to je ta práce, ochraňovat ty lidi, aby si nenaskočili na vidle, který už jsem prostě viděl, no. Takže tam je to zpochybnění.
1: No a mě potom jenom napadá, přijmou to ti top manažeři, když říkneš, viděl jsem to 12krát, ale oni to možná berou jako svůj svatý grál?
3: Tak to víš, že tam je taková ta touha, že já budu ten první, jako komu to... Ne, myslím si, že když už mě někdo osloví a chce se mnou spolupracovat, tak jsou otevřeni té diskuzi, a minimálně to ještě jednou přehodnotí. A samozřejmě ne, že vždycky změní názor, ale možná si prostě nad tím zapřemýšlí víc do hloubky, takže prostě přijmou tu provokaci.
2: Takže když třeba k tobě přijde CEO, který chce v uvozovkách jen poradit, jo, jak rychle poznáš, že si potřebuje protivníka, nebo spíš přítele na telefonu, nebo přímo fyzicky?
3: Je to samozřejmě s věkem a je tam nějaká životní zkušenost. To řemeslo dělám 27 let teda a po 27 letech, když diagnostikuješ rýmu, tak ji poznáš přes ulici. Jo, to myslím na prostý pokoře. My často říkáme, jak jsme specifičtí a naše situace je specifická, ale spoustu věcí je podobných. Takže to doufám si říct, že spoustu věcí poznám velmi rychle a o to jsem těm lidem užitečnější. Že... A to je třeba rozdíl, proč někdy ten coaching neúplně používám, protože ten má takovou tu zásadu, že si na ten člověk má přijít sám a já nejsem úplně zastáncem toho ty lidi jako dlouho koupat procesem.
1: My jsme se tak trochu dotkli i sportu. Ty máš partnery nebo klienty z biznisu i z vrcholového sportu. Co mají tyto dva světy společného a nebo naopak čím se liší v tom tvém pohledu?
3: Budu odpovídat rychle. Jsou podobní v tom, že tam výkon a výsledek patří. A v tom sportu je to přiznanější. Jo, prostě v tom biznisu je tam víc takového někdy i balastu, že se prostě skovává taková ta přímočarost, takže ty sportovní klienti jsou daleko v těch tématech přímočařejší, v těch zadáních jsou přímočařejší, v tom managementu, v biznisu se nám to občas větví. Což neříkám, že je špatně, ale je to prostě ten rozdíl.
2: Sparring partner je tedy ten, kdo vám nastaví zrcadlo a pak tě donutí s ním bojovat. V dalším bloku se podíváme na to, co Jirka myslí tou svou nejznámější tezí, že hlava rozhoduje. Jiří Kastner, Sejdeme se na Freši. Za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši.

0: move like that.
1: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
2: Nastavení hlavy, mindset, psychická odolnost, to jsou slova, která dneska slyšíme všude a tak možná ztratila na své důležitosti.
3: Jiří Kastner s nimi pracuje jako s inženýrskou disciplínou a v tomto bloku Sejdeme se na Freši se ho zeptáme, jak to myslí doopravdy.
2: No, věta hlava nerozhoduje, zní jako claim na motivační konferenci. Jak bys ji přeložil do jedné konkrétní manažerské situace?
4: Hlava rozhoduje vždycky, protože můžete být v různé situaci, můžete být v úspěchu, můžete být v neúspěchu, můžete být v krizi, v průšvihu a to, jak si to srovnáte v hlavě, to určuje všechno ostatní. Prostě myšlenky, psychika, tohle to jsou ty vlastně prvotní jako základ toho, co si způsobíme, protože psychika nereaguje na to, co se nám děje. Psychika reaguje na to, co si o tom myslíme. Takže už jenom myšlenkou si způsobujete výsledky. Takže hlava rozhoduje.
3: No a kde si ti manažeři nejčastěji sami sabotují výkon vlastní hlavou a třeba o tom vůbec nevědí?
4: Že tu hlavu, že jsou venku z té hlavy. Manažeři často žijou v procesech, v týmech a v té své hlavě tráví málo času. Takže potom se zabýváme takovou roztomilostí, jako je debordalizace hlavy, protože si nakupí prostě v té hlavě spoustu věcí. A odpověď je, tráví příliš času mimo svou hlavu.
2: Někde jsem četl, že, nebo často zmiňuješ, že důležitější než učit se nové věci je někdy zbavit se toho, co nás brzí. Jaký je nejčastější brzdící vzorec, který vidíš u úspěšných lidí?
4: U úspěšných lidí se často setkáváme vlastně i s nějakou jako vnitřní výčitkou, skoro až, že jsou úspěšní. Že jakmile se začnou vymykat průměru, jakmile začnou být jiní, tak je tam někde, ať už výčitka, brzda, říkáme tomu jakoliv, ale spousta lidí se vlastně nechá tímhle tím vybrzdit. Takže to u úspěšných lidí, ale i firem, bývá to, co odblokováváme, protože ty firmy, ti lidé mají vlastně nějakou hranici normality ze svého okolí a z toho, co vidí u ostatních, a jakmile ji překročí, tak s tím vlastně začínají mít mentální problém, jestli nejsou moc.
2: To znamená, v praxi se tomu říká imposter syndrom. Je to to?
4: Tohle si myslím, že ještě něco jiného. Tohle je vlastně takový ten efekt, že se jako vyloženě lekneš svého úspěchu a bojíš se, co na to řeknou ostatní, což může být podobné, ale to, co a s čím já a proto se usmívám, je, že ty lidi jsou vlastně roztomilí v tom, že jsou to pracovití, slušně vychovaní lidé a to je brzdí. Že oni vlastně jako ty hodnoty lidské mají tak silné, že se bojí vlastně jako nastavit okolí zrcadlo, ale já jsem o tolik lepší než vy, takhle někdy to říkají, že vlastně tím svým úspěchem nastavují zrcadlo ostatním a že jim to třeba přijde nefér a podobně. Takže mindset úspěchu a vůbec emoční vazba k úspěchu si myslím, že je velký téma pro spoustu lidí.
3: No já jsem zrovna včera mluvil s kamarádem, který je velmi úspěšný a má velkou rodinu a říká, člověče, já uvažuji tak, že se vždycky dívám na ty úspěšnější než já, aby mě to posouvalo, abych se vůbec nestaral o to, že jsem tak dobrý, jako třeba moji kamarádi, my máme spolu velmi dobrý vztah, takže on se nepovyšuje. Ale to je třeba řešení se dívat na nějaké úspěšnější lidi, kteří to ještě dělají lépe než já.
4: Jednak můžu se dívat směrem na ty úspěšnější a to, co řekněme nějakým mým stylem, tak se bavíme často o užitečnosti, protože já si myslím, že když chce člověk být užitečný, tak musí být nejdřív silný. A když se člověk naučí svoji finanční sílu, mentální sílu nebo i fyzickou sílu otočit do užitečnosti, tak i sám pro sebe si tím vlastně daleko jako vysvětlí lépe to, že je jiný, že je prostě třeba právě úspěšnější. A takže cesta k úspěchu vede přes práci, disciplínu, další věci a to srovnat se s úspěchem vede přes užitečnost.
2: Mě napadá, dá se psychická odolnost trénovat podobně jako svaly?
4: No rozhodně, tohle to je, no, krása, jasně. Prostě je to sval, psychika je jako sval, je to úplně stejný. Jako máme kondiční trénink pro tělo, tak máme mentální trénink pro psychiku a pro psychickou odolnost.
3: Ještě, Jirko, poslední otázka v tomto bloku. Jaký je tedy rozdíl v práci s hlavou u sportovce třeba před olympiádou nebo před nějakým velkým turnajem a u manažera před velkým obchodním jednáním?
4: Pokud se ptáš takhle, tak vlastně žádný. Musí tam být plná koncentrace, musí tam být jako jasno v tom, proč se to děje, proč, oblíbené. A ten člověk musí mít tu svoji vizi tak silnou, že on je první, kdo tomu věří. U českých reprezentantů někdy nemám rád tu často oblíbenou větu, jedeme to zkusit, nebo uvidíme, jak to dopadne.
2: A když budeme 30. bude to dobrý.
4: No. A oni to, ty manažeři taky někdy umějí, jako to tam poslat tak jako opatrně. A jakmile tam posíláš cíl a svoji vizi opatrně, tak seš vlastně první brzdou.
2: Přátelé, text jste to slyšeli sami. I hlava se dá trénovat úplně stejně jako svaly a nebo strategie. No a o strategiích a rozhodování bude náš třetí blok. Sejdeme se na Freši dnes s Radkem Erbenem, Jirkou Kratochvílem a také naším hostem Jirkou Kastnerem.
1: Sejdeme se na Freši.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Kdy už tam budem.
0: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jiří Kastner nemluví o štěstí, mluví o matematické pravděpodobnosti úspěchu, že biznis má svá pravidla a kdo je zná, hraje s lepšími kartami. Pojďme se ale podívat, jak se to dělá v praxi.
2: No, mě by přesně zajímalo, co znamená zvyšovat matematickou pravděpodobnost úspěchu. To jsem několikrát u tebe četl. To se úspěch dá nějak spočítat, nebo je to spíš metafora?
3: Je to metafora, která se dá převést do praxe. Představ si rovnici, kdy na jedné straně máš věci, které úspěch podporují, a na druhé straně máš věci, které úspěch nepodporují. A když se podíváš na činnost firmy, člověka, kohokoliv, tak si dokážeš spočítat, kolik dělá věcí, které k tomu úspěchu směřují a kolik ne. A tam vzniká vlastně někde jako ta matematika, že když vlastně tu správnou stranu rovnice začneš podporovat, tak se k tomu úspěchu blížíš.
1: Máš za sebou přes 100 biznisových příběhů. Je nějaké rozhodovací pravidlo vedoucí k úspěchu, které funguje napříč obory a velikostmi firem?
3: Rozhodovací pravidlo, nebo řekl bych takové přístupové pravidlo, je to zaklínadlo znova a znova. Že vlastně znova a znova musíš zkoušet nad tím přemýšlet. Znova a znova musíš se vracet třeba o kus zpátky, protože jdeš špatným směrem. A spousta lidí se tady toho znova a znova bojí. Oni by rádi jako jedním směrem vystartovali a pojďme. A když jim říkáš, hele, zkus to znova, znova o tom zapřemýšlej. My o některých věcech v biznisu, ve sportu se třeba bavíme, vždycky říkají, co tam děláš s těma klientama. My se o tom bavíme klidně 100krát. Opravdu 100krát si to odpracujeme, že si řekneme, je to ta správná varianta, je to otravný, ale kolikrát musíš udělat dřep, aby se změnilo něco na tvých nohách? Musíš udělat stovky, tisíce dřepů. V mentálním tréninku, v mindsetu je to úplně stejný. A ten, kdo si to odpracuje, tyhle ty stovky opakování, no tak pak vykazuje jiný výsledky. No.
2: Vytvořit si návyk.
3: Vytvořit si návyk a jako... Na druhou stranu na tom nelpět, protože i ty návyky je potřeba měnit, i ty návyky je potřeba posouvat. Jo, já jsem někdy takový ostražitý, když mi někdo řekne, hele, dělám to 16 let a jasně, konzistence je super, ale kde je ten růst, kde je ten progres? Jo, jako to, že si celý život čistíš zuby, ti neudělá super chrup. Jo, preventuje ti to něco. Ale když si zajdeš k zubaři a on ti ten chrup rovnátkama srovná, nebo si dáš, nevím, bože, to je příklad, implantát, jo, prostě rozumíš, prostě musí tam být ten progres. Nejde jenom o tu konzistenci, že to furt dělám. Vždycky se musíš ptát, co dělám nového navíc.
2: No a teď by mě zajímalo, kdy je správné to rychlé rozhodnutí a jít rychle do akce a kdy je naopak lepší počkat a strategii možná přehodnotit.
3: Tohleto lidé a firmy o sobě hodně rozhodují vlastně v té prefázi jako před. Jo, koukáš nahoru, na kopec a můžeš na ní vyrazit a tam zjišťovat a přehodnocovat, a nebo můžeš měsíce sedět pod kopcem, koukat, jak na to lezou jiný, koukat na počasí, můžeš si načíst tu cestu a trávit měsíce pod kopcem a pak můžeš udělat rychlý rozhodnutí, teď přišel ten den, teď přišel ten okamžik, vyběhnout to nahoru, bodnout vlajku, sebrat úspěch, mazat dolů a říct, hele, ono to bylo vlastně snadný, jenže tam je měsíce práce v té přípravě. Takže kromě matematické pravděpodobnosti kalkulované dobrodružství.
1: Budu citovat, nemá rád průměrnost. Tak tohle o tobě říkají klienti, slyšeli jsme, viděli jsme. Jak poznáš, že firma nebo člověk míří na průměr a ten dotyčný nebo ta firma to nevidí?
3: Přijde mi to škoda, když vidíš šikovný lidi, pracovitý lidi, tak jako ty věci dělat normálně, průměrně, tak je to jako škoda. Je to jak s dětma, prostě když vidíš šikovného kluka, šikovnou holku a ona to tak jako mele na trojky, tak máš chuť říct, hele, pojď zkusit zabrat. Takže do jistý míry je v tom taková jako prolidská chuť jako těm lidem pomoct. A za druhý přiznávám, mě to baví prostě fakt jako s jednotlivcema, s firmama to vysmíknout z toho průměru, z té normality. A mám rád oslavy, no. Rád oslavuju.
2: To mi taky rádi.
1: To taky, velmi.
2: Ale já když tě poslouchám, tak si říkám, jak to třeba musí fungovat u vás doma, jestli ty dokážeš aplikovat ty rady, které potom dáváš olympionikům anebo top manažerům i třeba na svoje děti.
3: Hele, sedím si na rukách, koušu se do jazyka a jako, pokud se ptáš, jestli dokážu, tak rovnou odpovídám, nedokážu. Jo, protože je tam úplně jiný emocionální zastínění, jo, a prostě tohle to asi platí, že by lékař neměl doma operovat, tak si myslím, že v tomhle tom je to úplně stejný. Já třeba vůči svým dětem, a asi si to poslechnou, ale oni to znají ode mě, já se jim snažím co nejméně překážet. Já se jim snažím být inspirací, když mě potřebuji jako podporu, ale jinak vlastně takový to zadání na svých dětech toho, co nejméně zkazit, si myslím, že je dobrý zadání.
1: Říká Jiří Kastner a ještě budeme pokračovat za chvíli. Strategie a čísla jsou jedna věc, ale realita je, že změnu musí člověk i firma nakonec prožít v akci. A o tom, jak se dělá rychlá a poctivá změna, bude náš poslední blok.
0: Sejdeme

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Náš dnešní host Jiří Kastner má pro změnu ve firmách vlastní metaforu. Expedici na kopec. Poctivá příprava, pak rychlý výstup a co nejméně času stráveného nahoře. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když se to s klientem opravdu děje.
2: Jirko, proč je podle tebe na kopci nejlepší strávit co nejméně času? Většina lidí by řekla, že chce ten úspěch prožívat co nejdéle, když někam nahoru vylezu.
3: No, záleží, kam vylezeš. Pokud se bavíme o průměrných kopečkách, tak tam se lidi placatějí, opalujou. Já často spolupracuju s klientama, kteří se opravdu dostávají hodně vysoko a tímto zdravím Radka Jaroše a jeho 8000. Já sám jsem byl na 6000 nejvíc. Užil jsem si to, že jsem tam vytáhl golfovou hůl, odpálil jsem si golfový míček ze 6000 a pak jsem mazal dolů. Prostě někdy ten úspěch a to, co dosahuješ, je opravdu vysoko a je dobrý vědět, že tam nejseš na dlouho. Nemůžeš být prostě nekonečně dlouho mistr světa, nemůžeš být olympijský vítěz mnoho let. Mám lidi, kteří jsou ve své kariéře desítky let a vím, jak je to těžký. Ta metafora je spíš o tom, že pojďme se tím úspěchem a tím výkonem co nejmín dostávat do rizika a co nejmín unavovat. Myslím si, že správný úspěch je to, že dosáhneme super výsledků s minimálním opotřebením. Jo, jakmile se někam vyhrabu, něco dokážu, ale jsem zničený, roztrhaný a mám co dělat, abych to udejchal, nepovažuji úplně za úspěch. Takže ta metafora je, buďme co nejúspěšnější s co nejmenším opotřebením.
1: Mimochodem, jaká byla tvoje nejtěžší expedice s klientem? Firma nebo člověk, kde to vypadalo, že se na vrchol vůbec nedostanou?
3: Hrozně moc příběhů. Můžu to vzít z té strany a tam by bylo konkrétní číslo. Před lety přišel člověk a byli jsme minus 270 mega a z minus 270 mega se dostat vlastně nejdřív mentálně do plusu a pak ta firma vlastně se dostala finančně do plusu a dneska funguje a všechno je v pořádku. Takže jsou tam příběhy, kdy z jakéhosi propadu se ty lidi vyhrabávají nebo ty firmy, ale někdy je těžký i ta obhajoba, to, že jsou ty lidi na vrcholu třeba právě už dlouho, nebo ve sportu, jo, jedu mistrovství světa obhajovat po druhý, po třetí, ale potom, když jedeš po šestý, jako už i mentálně, kde brát tu, někdo říká motivaci, ono daleko důležitější než motivace, tak je aspirace. Aspirační úroveň rozhoduje daleko víc o našem úspěchu než motivace. A třeba s aspirací pracuje hrozně málo lidí.
2: Jak vysvětlit aspiraci? Protože o tom se moc nemluví. Já pořád slyším motivaci. Zrovna včera na Tour de France jsem to slyšel. Jakou má motivaci tady Pogačar a tak dále.
3: Okay. Jsou základní tři zdroje energie, které tě ženou někam. Aspirace, inspirace, motivace. A tyhle ty tři energie, když máš kolem sebe a v sobě, tak vzniká něco silného. A paradoxně vůči tomu, jak se o tom mluví, tak motivace je z těch tří nejslabší. Aspirace, tvoje aspirační úroveň, kam až si dovedeš představit, že vyrosteš, tak to je tvoje aspirace. Inspirace je, že to vidíš, že to vlastně přijmeš, že to je možné, nebo že chceš něco překonat, to je ta inspirace. No a motivace je to ta každodenní taková jako lopota, se motivovaný prostě si to odmakat, tak to je vlastně to jako nejslabší. Dokonce se uvádí, že to je nějakých 70, 20 a 10. Že 70% úspěchu je tvoje aspirační úroveň, že tam vůbec jako máš možnost dohlédnout myšlenkama. Potom je 20% inspirace a 10% je ta motivace.
1: Co se stane, když přijde klient, který není připravený, ale chce rovnou výsledky?
3: Tak ho obejmu. Chvilku ho držím. Ne, omlouvám se. No, zreálnění. Jako určitě velká část mé práce je zreálnění. Tomu člověku, jo, děláme vlastně i věci, že umisťujeme lidi do manažerských pozic. Člověk přijde a řekne, hele, jsem dlouho CFO, chtěl bych být CEO, tak mu musíš zreálnit vůbec tu představu, co to znamená. Jo, přijde 11-letý kluk a řekne, chci na olympiádu, super, tak si pojďme říct, co to znamená. Já si myslím, že to souvisí trošku s tou aspirací nebo s tou schopností aspirace. Jestli někdo chce být olympionik, tak by se měl umět tak začít chovat. A když se někdo ve 12 začne chovat jako olympionik, že si jako vyvěsí tu vlaječku, dá si ty kruhy někam, jo, začne vlastně spát, začne jíst jako olympionik, jo, tak to je ten začátek. Takže já si myslím, že jako zreálnění vlastně čeká každého, kdo mě osloví, protože mu potřebuju, a to je to zrcadlo, že hele, seš takovej, tvé cíle jsou takové a tady si pojďme nadefinovat ten rozdíl a na něm pojďme zamakat.
2: Jirko, jsi od roku 1999 jako sparring partner top manažerů i sportovců, bavíme se o tom. Co bys dnes udělal jinak, kdybys mohl po těch 25 letech práce? Nebo 26 letech?
3: Tak já získám tím čas, že ty sportovci jsou pro mě fakturačně řečeno tak 5-10%, protože těch manažerů prostě je daleko víc za tu kariéru. A co bych udělal jinak? Já jsem ve své kariéře prohrál dva souboje zatím velké, které mě hodně mrzí. Byli jsme hodně blízko v určitých letech dostat emoční výchovu do škol. Já jsem udělal vlastně takové kolečko po České republice, mám proškolených přes 4000 pedagogů, které jsem učil emoční výchovu a snažili jsme se vlastně emoční výchovu dostat do rozvrhu, protože si myslím, že vlastně o psychice, o emocích se neučíme a naopak by bylo fajn vedle výtvarky a tělesné výchovy mít třeba i tu emoční výchovu. Takže tam bych asi něco udělal jinak, aby se mi to třeba povedlo tu emoční výchovu dostat do škol. A vůči sobě, no byl bych na sebe přísnější, no. Mám příliš takovýho období, že si to užívám a možná jsem jako asi nevytěžil všechny příležitosti, které jsem měl.
1: Být na sebe přísnější, říká Jiří Kastner, host dnešního Sejdeme se na Freši, ale to je úplný závěr dnešního dílu. Kdo chce vlastně expedici na kopec, ví, kde tě hledat.
3: Děkuju, jsem připravený, buďte taky.
2: Měj se pěkně, ať se daří, ahoj.
1: Ahoj.
3: Díky za pozvání, díky.
0: Sejdeme se na Freši. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží.

0: Letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

Příjemnou pohodu při poslechu Fresh Rádia. Ladíte další groove, tentokrát živě za mixážním pultem gramofony a se svými vinily tady Roman Chmiel aka DJ Horse. Dneska delší intro, jelikož jsem tady něco řešil. A teď už si řekneme, co a jak živě z vinilu, jak jinak a samé cennosti. První Jay Damier, Never New Love z roku, bych řekl, originál 93, Kajal se Analyze Mix remixu rok 2018 na Indietel 10 Year Special Edition. Dvojka DJ Kemit, Wanna Be Where You Are, Lounge Wizard Remix, Limited Edition Summer letošního roku, White Label, potom André, Woman Cry, Chuck Daniels present Sample 16, Volume 3, Sample Recordings, 4, Uptown Funk Empire, You Got To Have Freedom, Get Gotcha Dance Culture Dub na Eskole. Před chvíličkou Nick Hodder, Disco 79, Indietel Special Edition 2019. Potom Maurice Josu, a to je teď aktuální, 6. Are You Ready? Maurice. Ron Carroll's Tribute na EPčku A Touch of Soul EP vylisovaný u nás GZ Media, jinak Soul Love UK, a za chvíličku další číslo 7.

Posloucháš Groove z vinilu živě. Další lahutka, rarita, Sculpture Record Sampler Volume 3, Jižní Afrika, 26, aktuální vydání a partička Young Molds a Ghost Abstractions.

dohrál DJ Kemit Jazz from the Ground Up z NDATL Special Edition z letošního roku. Vinyl, který se pohybuje od 80 euro a výš. Dnes na Fish Radio a takových je tady víc. Dnešní večer asi nejvíc hodnotný set, co jsem hrál, většina kolem 80-100 euro. Teď je levná deska relativně. Lady Monik a Can't Help It. CPčka Sex Movement. Prisoner Electronic. Aktuální věc. A známe sample.

Ještě aktuální trend, ty intra-outra už se moc dneska nenosí, protože prostě digitalizace tam šopnu a hraje to hned. Nemusím nic řešit moc, ale vinyl je vinyl.

Ano, tak to byla zase jedna z kolekce NDATL, to znamená New York, Detroit, Atlanta Special Edition, které vydává Kelse a jeho věc I Can Feel It Now z roku 2015. A pro změnu opět aktuální FWN Entertainment Amerika, DJ Kemit, Marquin Mason, Stefan Ringer, The Gallery, z Hymns Volume 2.

0: Tak přátelé, posloucháte Groove, jak jinak s Romanem Chmělem, a.k.a. DJ Horsem. První hodinku ukončili MDI a Grooves a i Panama Jazz Sean McCabe Basement Mix na Universo Positivo Remixed. Universo Positiva z Holandska label. A druhou hodinku začíná originál z roku 2018, který jsem aktuálně sehnal. The AASE, The Ron Allen Sound Experience, Whispers z EPčka Monday Night Underground na Collective Rhythm Network z Kanady. A celkově to je 13. track, mám připraveno dnes 20 a většinou se spokojím s 18, ale dneska všechno je jinak, takže bude improvizace, mám tady 20 vinilů, jak to musím poskládat i tu druhou hodinku. Živě ze studia Fresh Radia posloucháš Groove z vinilu.
1: Groove, live mix from

Takže do toho short outra jsem teď nabíchal trošku improvizace. Ještě jsem nechal tu desku, co byla. Vždy vede co pozitivo a MDA Grooves. A pro změnu remix Kyalseho, který dneska dominuje. Sony do Latino.

parádní Jazzy House na Fresh Radio, samozřejmě v groove. Nejdříve Si Al-Sat, Set Me Free Immaculate Remix na Alcohol Talk. A teď Kiko Essi, Nightfall, Chroma. V podání remixu Antona Millera. Jibičko Freedom Innovation Resonance Volume 3 na Ensold UK.

Jinak, jestli vás zajímá, co se chystá, kde se můžeme vidět živě, tak 15. srpna Pecka, Dolní Vítkovice, taková polední lunch akce, dobré pití, hlavně jídlo a live sety Juvio a mojí maličkosti, to bude ale digital, zhruba od 11. do 14. hodiny 15. tento měsíc, takže v sobotu a potom za týden 22. taková parádní akcička, 6 vinylů, odpolední sety, DJs a pak ještě večerní. A to bude u Ostravice bývalé. Klub Etáž někde venku odpoledne. Já budu hrát kolem 18.30 live set s vinylů. A potom ještě další DJs 22. srpna. Takže přijď se peknout, postechnout. A teď už další tracky z vinylů pořadu Groove na Fresh Radio. Tady Jarmach měl i DJ Horse.

A za chvilku přijde trumpetka, jak jinak, mých setech. Jinak DFRA, Late Night Coffee, CPčka All About You, na Groovin Recordings Italy.

DFRA, Late Night Coffee, parádní věc na Sunset Set a něco podobného, Tina D and Deep, NYC Corner Deep, Rooted Isle a Fetso Recordings. New Yorkský koutek na Fletcher Radio.

0: Je tady další vinyl a živě ze studia Frižádia. A ten track má na svědomí Frank Roger, klasika Feel na Eurotone Classic s Volume 5. Aktuální deska. A starý dobrý groove.
1: This is Fresh Radio.

Další z mých oblíbených věcí, Session Victim, Flotsam, s Disconnect Rhythm. Section International, německý label. Jibičko od Disconnect. Jo, blížíme si k závěru. Ještě asi dva tracky, jeden plánovaný a ten finálně ještě uvidím. Za chvíli Down Swindle, house track, slíbička Call Me, Haste, holandský label.

Tak, parádička, vykládám si tady pěkně a než doběhnu, už piju ty chlapasá, že ještě tam není žádné auto. Jak jsem říkal, je to jak bývá. Jedeme dál. Dan Swindle, House Track. Já se pomaličku loučím, ještě možná přijdu k tomu mikrofonu. Jinak za 14 dnů se bude zatím výstážním puntem tam a ty mikrofony je trošku trápit a možná ne. Mirek Drs. Ale samozřejmě se to za to, je to živě. Prostě tlačítka umí každý ačkat. Ale to desko srovnat. To je jiný kumšt. To je groove.

Ano, přátelé, takže lahůdka na závěr, song, který jen tak neuslyšíte zaručeně, protože tyhle věci z NDATL Special Edition vycházejí pouze na vinylech. A to je ten aktuální poslední rok 26, číslo 1 a 1. Chyjal se Mark Mason a Pull Up. Underground house music. A trochu jazzu. To byl Groove 141, tuším, živě na vlnách Fežária. Víte, jestli zbytek večera a zase brzy naslyšenou se mnou a samozřejmě poslouchejte Fežádio, to je jasné. To byl Roman Chvěl, a.k.a. DJ Hoss.

you're buzzing, show me a sign.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

už máš přístup rovnou k věci. Kluka tu má, jak se zdá, ale to ti nevadí přeci. Pravidlo dvě, vždycky se musíš zhulit. Jo!

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.